Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Hit Radio City. Hit Radio City.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy. A David Jošt. Uchazeči o střední školu mají druhou šanci. Od dnešního dne se totiž mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Přehled škol, které nabízejí volná místa, můžeme najít na stránkách organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. 100 až 2 do oborů s talentovou zkouškou a 3 do oborů bez ní. Legendární stanice BBC má nového generálního ředitele. Do čela ikonické veřejnoprávní stanice usedne 57-letý manažer Matt Britton a nečeká ho nic jednoduchého. BBC se totiž nachází uprostřed vlny propouštění a čelí soudnímu sporu o 200 miliard korun ze strany Donalda Trumpa. Čeští hokejisté jsou zpátky ve hře. Nepovedené utkání proti Slovincům odčinili výhrou proti favorizovanému Švédsku. Závěrečná třetina góly nepřinesla a tak svěřenci trenéra Rulíka ovládli včerejší duel 4-3. Zítra je čeká výběr Itálie. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Praha schválila pronájem 22 svých bytů. Některé budou sloužit pro vybrané profese, jiné pro lidi se zdravotními omezeními. 3 byty pak budou ve spolupráci s organizací Cestou necestou pronajaty lidem v sociální tísni. 8 bytů v různých částech metropole poslouží například učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům celní správy. Ráno většinou polojasné, místy se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 6 stupňů. V průběhu dne pak polojasno, postupně pod mrakem se slabým deštěm nebo dokonce i bouřkou. Maximální teploty kolem 21 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Já to vždycky zapomenu dát pryč, když tady jsme sami dva, Davide.
3: Hele, mě připomíná to naše seskupení nějakou rockovou kapelu, jako začíná se nám to tady trošku rozpadat. Jednou přijdeš ty, jednou Jasmin.
2: A jo, tak takhle, já jsem chyběl jednou, Jasmin má absenci dneska a ve čtvrtek. Ona dnešní snídaní šampionu vyměnila za jinou snídaní.
3: Aha.
2: Tu televizní.
3: Dobře, to si budeme pamatovat.
2: Možná dorazí v průběhu. Kdo dorazí, ale určitě na koho se můžete těšit. Dobré ráno vám všem, do nás posloucháte. Je po 8. hodině speciální host kapela Jelen. Máte se na co těšit. Tak pojďme na muziku Charlie XCX. Hit Radio.

0: 6 hodin, skoro 6 minut, ladíte úterní hitrádio snídaní šampionů, krásné ráno. A mě by zajímalo, jestli jste udělali někdy něco pro vašeho kolegu. Jen tak, protože ho máte rádi. Když to třeba moc ekonomicky nedávalo smysl, čemu se směješ, David?
1: No já jsem úplně věděl, že to budu mít celý život na talíři. No.
0: Ale tak celý život. Já ti jenom trošku vracím ten pátek. Když jste mi ráno v 8 volali a probudili jste mě po 2 hodinách spánku a ty jsi mi vynadal, že jsem si dovolil tady nebýt, jo. Tak když jste něco takového udělali třeba jako já tady pro Davida. Davide, kauza skleničky, pojďme to vysvětlit. David si asi 2 týdny zpátky vybral na internetu skleničky.
1: Je to tak. A protože jsem je koupil na takové té bazarové platformě, tak bylo potřeba je vyzvednout kousek od studia, řekněme.
0: No, řekněme kousek. Pojďme říct, kolik ty skleničky stály? 250 korun.
1: Je to tak, i když původní cena je, dejme tomu, kolem tisícovky.
0: Tak a to jsem chtěl říct, že ono to nebylo úplně kousek od studia, takže 250 korun stály ty skleničky a já jsem 750 korun projel.
1: To by museli být přece na druhé straně Česka.
0: No tak ono to bylo na druhé straně jako města tady.
1: To je pravda.
0: Jo, takže a ještě zácpy. Takže David má skleničku, můžeš zacinkat, máš někde po ruce, prosím
1: dáme
0: tě.
1: Dáme dole.
0: Tak můžete věřit, že David má své skleničky a David má nejšťastnější ráno v životě teďka.
1: Je to tak. Míšo, ještě jednou díky před celým národem.
0: Není zač. No tak víme, jaké ráno má David, víme, jaké ráno mám já v klidu a jaké ráno máte vy, to nás zajímá. Začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete. Odkud nás posloucháte a co právě teď v 6 hodin a 7 minut děláte? Číslo znáte 777 937 777 a teď další muzika. Tohle je Cyril. Hezké ráno.

0: Tambelinin. Tohle je Cyril a taky úterní Hit Radio v 6 hodin a 10 minut s vámi Michal a David. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, co právě teď děláte a kde nás posloucháte. O tom bude minuta šampionů, to startuje teď. Andrea České Budějce, právě zaparkováno před kanclem. Dobré ráno, rádio, musím se vám pochlubit. Můj syn včera složil maturitní zkoušku, jsem na něj pyšná, to píše Monika z Varnsdorfu a akorát pije kávu. David dělá pro pekaře opravu, který má pořád málo. Jste super, rádio, děkujeme moc. David Žacléř, na ty jede na školní výlet a Danča do školy, pozdravují vás do rádia. Děkujeme. Anička Zavlíčkova v Rodu právě teď v 6 ráno se snaží rozlepit oči u hrnku kávy a nerozlít to přitom všude okolo na faktury. Další zpráva. Roman Turnov, ahoj rádio, sedím u kompu a probírám se maily, popijím kávu a poslouchám vás. Tomáš Plzeň řídí tramvaj a nechápe, proč všichni cestující nastupují jen jedněma dveřma. Hezké ráno, šampioni. A taky píše Martin Cerekvice nad Loučnou. Dobré ráno, docvičeno a jedu do práce. Mějte hezký den. Cerekvice nad Loučnou. Pane bože, velký vzpomínky.
1: Jak to?
0: Já tam tu měl letní lásku, čověče.
1: Summer love.
0: Simona Pravcová. Už to je teda hodně let zpátky, jo? Myslím si, že už bychom se nepoznali. Ale to bylo velký, Davide. To bylo velký, tak já vám děkuju za vaše zprávy, děkuju i Martinovi z Cerekvice, že mi připomněl letní lásku.
1: Třeba to je jeho současná partnerka.
0: To doufám, že spíte. Tak když tak pozdravuj doma, Martine.
1: Ona bude vědět.
0: Coldplay, Paradise, 6 hodin, 12 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko.

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Dua Lipa Houdini na Hit Rádiu. Hezké ráno. Tak co ten hokej včera, co? To byla symfonie. Koukali jste? To byla jízda, co? Naši se na ledě předvedli 4-3 pro nás. Mělo to být teda 5-3, protože rozhodčí se taky předvedli.
1: No, já jsem si říkal, v dnešní době, kdy mají 1000 kamer přímo v hale, ty se na tohle zpětně nepodívají, to je úlet.
0: Já jsem začal má křičet na tom gauči. Nebyl jsem sám, já jsem měl otevřený balkónovky a teďka ono tam evidentně se koukali nějaký další lidi a už je po šestý, už nemůžu říct, jaký slova tam padly, jo, ale asi to nejslušnější je, že tyhle vemena by měly jít pískat maximálně tak okres, jako jo.
1: Hele, já ještě připomenu, že jsi říkal, když jsme prohráli se Slovincema, že jsme vedli do té doby, než přišla k televizoru tvoje tchýně, ta hádám teda včera nekoukala, jo.
0: My jsme tam včera nebyli, my jsme byli u nás doma. Okay. My jsme o víkendu jsme byli v Krnově, přímo u nich, ale teďka jsme byli doma v Praze. A dopadlo to. Takže dopadlo myslím, to. Myslím, že se nedívala. Takže, dámy a pánové, 4-3. Jsme včera porazili Švédy, nikdo to nečekal. Takhle, možná hokej nesledujete, začnete ho sledovat až ve čtvrtfinále, kdy vás to začne bavit. Já teda nevím, co se stalo, Davide, ale já začal ten hokej sledovat od úplného začátku. Poprvé v životě.
1: Já jsem úplně v šoku.
0: Poprvé v historii. No tak. Kde hrajeme? Zítra?
1: Zítra
0: Itálie.
1: Hrajeme s výběrem Itálie, naštěstí ne ve fotbale, ale v hokeji, tam jsou samozřejmě Italové silnější. Zítra to vypukne v 16:20, ještě připomínám, že jsme v tabulce prozatím na úžasném druhém místě, takže pánové, jen tak dál.
0: To je skvělý, já už jsem chtěl říct, že si Italové namažeme na chleba, úplně jako v pohodě, ale pak mě došlo vlastně v sobotu s tím Slovenskem, co se tam dělo, tak budeme doufat, že to dopadne, zítra 16:20, faníme.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D5 na 20. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na sraženou zvěř a na dálnici D11 na 35. kilometru směrem na Prahu stojí poroukané vozidlo. Dejte pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Je přesně 6:30, minuta k tomu. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Shakira v létě strádat nebude. Španělské úřady musí populární zpěvačce vrátit 60 milionů euro. Soud totiž rozhodl, že v roce 2011 nebyla daňovým rezidentem v této evropské zemi. A teď dobrá zpráva ze světa fotbalu. Na světový šampionát pojede i legendární Brazilec Neymar. Míčového kouzelníka povolali do reprezentace po 2 letech kvůli častým zraněním. Pokud si žena chce udržet muže, měla by mu lichotit. S takovým článkem přišel web novinky.cz. Při lichocení by se ale měla údajně vyvarovat sladkým řečičkám, které nefungují. Veškeré komplimenty musí být upřímně.
0: My tady nemáme Jasmin, David, dneska, aby nám k tomu něco řekla.
2: Aby nám třeba dala nějakou lichotku.
0: Aby nám dala lichotku. Stačí ti lichotka od muže?
2: No zkus to schválně, jestli to bude upřímně.
0: Tak to nemám nic.
2: Tak já zkusím to běda teda jedno, jo. Michale, ty jsi tak neskutečně vtipnej.
0: Škoda, že to taky není upřímný, jo.
2: Bylo to upřímný.
0: Fakt? Jsi skvělý, Davide. Mám tě rád. Meredith Brooks, Bitch, na Hit Radio, hezky ráno.

0: George Ezra, Shotgun, 6 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A pojďte se přiznat, už jste se někde radili s umělou inteligencí o tom, co napsat partnerovi během hádky? Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. To je aktuálním trendem, tak by mě zajímalo, jestli jste to někdy udělali, jestli jste se někdy poradili s umělou inteligencí, pokud jste se hádali s vaším protějškem.
1: Tak
0: to byla otázka na lidi hlavně teda.
1: Komplikované jsou samozřejmě hádky, které jsou live. Protože když na sebe řvete s partnerkou v kuchyni,
0: taky tak vytáhnou telefon.
1: Vytáhnou telefon. Ještě, Miláčku, co jsi řekla, můžu si to nahrát?
0: Ale vlastně ona, ta umělá inteligence, dneska ty to můžeš jen tak jako pustit, ona tě poslouchá a jakmile začne něco říkat a ty začneš mluvit, tak ona přestane a začne tě poslouchat, jo. Takže myslím si, pokud by teda ale došlo k nějaké hádce, že i umělá inteligence by jako absolutně nevěděla, co se děje, takže v tom je ztracená. Takže je to opravdu, pokud ten pár není spolu, takže ten screenshot si posíláte, jakoby, víš.
1: Prostě online hádka.
0: Prostě online hádka. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili, tady jen tak jako cvičně. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, to znamená, půjdeš třeba na pivo nebo do garáže, hele, podepsal ses vlastní ortel.
1: Je problém.
0: Je problém. Další, zpráva od ní. Aha, tak super.

0: užij si to. Chlapská reakce přes AI filtr. Díky, ale bez tebe to stejně nebude ono. Těším se, až budeme večer spolu. Realita bez cenzury, jo? Překlad textu. Jestli se tam budeš bavit, tak doma neprojdeš ani dveřma. Nejlepší obrana je okamžitě otočit kompliment směrem k ní a nenechat se vtáhnout do argumentace. A teďka, ať nenadržujeme jenom nám chlapům, tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? V pořádku, pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších pět chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu. Vlastně říkám se, že to není úplně špatný nápad s tou umělou inteligencí, že to možná dokáže zachránit spoustu vztahů a já se ptám, kde se dá zaplatit premium.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: and running, running, and running, running.
1: You cut out a piece of me, and now I bleed. Chapter 1, 2, where are you?
2: Tři čtvrtě na 7, Hit Radio s vámi, dobré ráno, jak to vypadá na cestách. Informace pro vás, kdo někam frčíte autem, přidáme teď.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Plní se nám Štěrbohouská spojka ve směru na Barandovský most, už se zdržíte v koloně kolem 10 minut. A na kolonu se připravte taky v Praze na Liberecké směrem do centra. Šťastnou cestu.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ránko. Global DJs 652. Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám, až do úterý samý slunce, ve čtvrtek trošku ještě zatažená obloha, ale jinak teploty nad 20 v úterý, příští týden dokonce 30 stupňů Celsia.
0: To je neuvěřitelný. Ale takhle, ruku na srdce, buďme k sobě upřímní, kdo se po zimě vleze do plavek? Já? To nebudu. Já jsem zjistil, člověče, Davide, a my jsme to tady řešili asi 2 týdny zpátky, že mě na váze blikla taková magická hodnota. Poprvé bylo tam 100,4 kilo.
1: Jseš na 3 číslech, no.
0: Jsem na 3 číslech a hlavně mi přijde, že mám o 3 čísla jako menší oblečení. Jako fakt normálně se ty trička a všechny věci se nějak zdrcly. Do kalhot jsem dorost, jo, ale trička prostě to je problém. Co ty? V pohodě po zimě?
1: Ale já jsem furt stejný, takže já jsem v pohodě.
0: Aha.
1: Co mi teda trošku vadí, je, že už nemáme takový to jaro, jak jsme byli dřív zvyklí, víš, takový jako pohodový kolem 15 stupňů, takový ten přechod mezi tou extrémní zimou a tím extrémním létem.
0: Myslíš takový ten pozvolný nájezd? Prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo? Takže opravdu ze zimy přímo do léta. No hlavně, co nás taky čeká, tak proběhne brutální probuzení grilu ze zimního spánku. To už možná máte taky někdo za sebou. Ty jste grilovali, ne?
1: My jsme sice grilovali, ještě byla docela zima, takže jsme se všichni jako tulili ke grilu, aby nám nebyla zima.
0: Jo, vy jste se zapálili, spíš abyste se ohřáli, ne abyste
1: ho grilovali. Jo, ale byla to pecka a strašně se na to těším.
0: No taky se těšíme. Tak určitě se těšíte i vy, na co se můžete těšit teď na Hit Radio je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, no a za malou chvíli taky zprávy v 7 s Davidem. Tak hezké úterní ránko.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.

0: Imagine Dragons.
1: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří tropy. Podle meteorologů zahřeje náš kontinent po vládě ledových mužů teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům, ve střední Evropě potom budou atakovat tropických 30. Do Česka přijdou největší vedra o víkendu. Nevypadá to dobře, to jsou slova Andreje Babiše na konto návrhů na zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Nejen předseda vlády má přitom k plánovaným změnám ministra Otto Klempíře výhrady. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Odporné, úplný úpadek. Takto hodnotí včerejší utkání našich hokejistů média ve Švédsku. Tři korunky v úvodních třech duelech vyhráli jediný proti Dánsku. Připomínám, že český výběr se posunul na druhé místo tabulky, hned za vedoucí Kanadu. Další duel Rulíkovy družiny je na programu zítra proti Itálii. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha upravila podmínky plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály. Ta má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole. Zakázka nově umožní využít projektanty i k návrhu změn dalšího úseku. Radiála má ulevit přetíženým komunikacím. Její projekt je od roku 2018 v územním řízení. Převážně polojasno, kránu mlhy, ranní teploty kolem 6 stupňů, v průběhu dne proměnlivá oblačnost, odpoledne pod mrakem se slabým deštěm, dokonce i bouřkou. Maximální teploty kolem 21 stupňů a vítr slabý. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli,

0: Minutu po 7 ladíte Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
1: Hezké ráno.
0: A dnes je výjimečný den pro jednu z nejlepších českých hraček.
1: Ale prosím tě.
0: Dáma s vrozenou grácí, Iva Janžurová, slaví 85 let.
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší přejeme. No a kdo slavíte dnes, 19. května, taky, tak i vám. Všechno nejlepší k narozeninám. Užijte si váš den, no a užijte si i další muziku. Všichni, kdo ladíte, třeba Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Hit Radio City.

0: Pět minut po sedmé si dáváte Hit Radio, Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Vzpomenete si na vaše nejoriginálnější lži, kterými jste krmili rodiče, abyste mohli jít na party, zakrýt průšvih ve škole, nebo třeba utratit peníze za blbosti? Asi všichni jsme to dělali, tohle se řeší v jednom příspěvku na Facebooku a nejvíc lajků tam měla lež, schválně Davide, jestli tě napadne, co to mohlo být.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsi to před chvílí řek.
0: Dobře.
1: Tak si tipnu, spím u kamaráda.
0: Je to tak, je to tak, mami, spím u kamaráda. Ono ve finále to je, že nespím u kamaráda, že se nebude mučit na maturitu.
1: Že možná nespím vůbec, protože budu celý večer kalit.
0: Řekla s mami, spím u to, řekl s mami, spím u Tomáše, budeme se učit, jo. Přitom Tomáš byl v komatu na diskotéce a my s ním, jo. Tak nás napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, jaká byla ta největší vaše lež rodičům, nebo co třeba na vás vaše děti zkoušejí, to bychom chtěli vědět. Je něco takového, co máš, Davide? Ty vzpomeneš na své mládí. Já teda, jestli můžu nejdřív, já jsem vlastně asi nikdy nelhal, protože já bych dostal hrozně přes zubu.
1: OK, tak u mě si trefil jackpot tím spaním u kamaráda. To jsem párkrát použil, vždycky to vyšlo.
0: A kde jsi byl?
1: Byl jsem na diskotéce.
0: Fakt?
1: A nakonec jsem třeba vlastně u toho kamaráda i spal, takže to vlastně byla taková pololež.
0: Jo, počkej. Mhm, že jsi to vlastně zkombinovala, že si vlastně tak jako úplně nelhal, chápu. No tak pojďte nám dát vidět, vy, kdo nás sledíte. Jaká byla teda ta vaše největší lež rodičům? 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte jako zprávu, no a my k vám pošleme další hity Rehab nebo Rasmus, hezké ráno.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Rasmus and the Shadows na Hit Radio v 7.13. Největší lež rodičům je prý. Mami, budu spát u kamaráda nebo u kamarádky. O tom jsme se tady bavili před chvílí a David říkal, že to naprosto chápe, že to použil. Já teda nikdy, protože jsem se bál, že by se na to přišlo. Takovej strašpitel jsem byl. Nicméně ptali jsme se vás, jaká byla vaše největší lež rodičům, případně co na vás vymysleli vaši potomci. Přišlo od vás spousta zpráv, tak se tím nějak probereme. Řekla jsem, že jdu spát ke kamarádce, která od nás bydlela asi 15 minut a přitom jsem jela za cizím klukem asi 150 kilometrů. Naštěstí se na nic nepřišlo a nic nestalo a s přítelem jsme dodnes. To napsal anonym.
1: Hezky.
0: Terka z Plzně píše, moje největší lež byla, když jsem si na papírek napsala a vytiskla, že jedu na dvoudenní školní výlet a v závorce bylo sebou buřty v závorce, aby to bylo co nejvíce věrohodné. No a pak jsem následně s kamarádkou propařila noc v Plzni v kosmu a pak snídala ty studený buřty.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, co bylo s těma buřtama, tyjo?
0: Dnes jako máma dvou dětí si ťukám na čelo, ale bylo to jeden z těch nejlepších zážitků. Věřím. Další zpráva. Mami, v autobuse bylo hrozný horko a mě uschly plavky, jak jsme jeli z bazénu. Tak zakrýval, že vůbec neplaval a plavky na sobě ani neměl oblečené. To napsal Robert. Další zpráva od Týny. Ahoj, nejprve chci poděkovat Davidovi, že obhájil lež spím u kamaráda, taky se mi několikrát použila. Šli jsme s kamarádkou na diskotéku a já pak u ní přespala. Lež to tedy nebyla, to až pak, když se mě mamka zeptala, a co jste holky dělali?
1: Spali?
0: Odpověď klasického pubertáka, dvojtečka. Já už ani nevím, mami. A to vlastně taky nebyla lež, já si to totiž fakt nepamatovala. To napsala Týna. Další zpráva od Míši. Dobré ránko, já jsem teda rodičům kecala téměř denně, ale daleko víc ve škole, protože jsem byla hrozný záškolák. A jednou jsem nešla na praxi a pak jsem učitelce řekla, že jsme autobusem srazili cyklistu a museli jsme čekat na záchranku a policii. Ona mi to samozřejmě nevěřila. A večer to bylo ve zprávách, že se to fakt stalo, ale někde v Čechách. A ona se mi pak omlouvala, že mi nevěřila. A vůbec si nepřišlo divný, že naše škola byla na Moravě a já taky. To je dokonalý. Máme tady hlasovku od Soni a to je zkušenost s její vlastní dcerou.
2: Ahoj, radiáci. Hodně mě to teď pobavilo, sedla jsem do auta a slyším to téma a já jsem si úplně vybavila mojí dceru vlastně relativně nedávno, která, když jsem bez zaklepání vešla do pokojíčku, tam byla mlha jak na diskotéce. Dcera úplně v klidu. Vapovačku, jak se tomu říká, prostě tu cigaretku. A tvrdila mi do očí, že je to powerbanka. Já jsem myslela, že se rozkočím jako vsteky, že se mi snaží prostě přesvědčit o tom, že to tak jsem jí říkala, že je příliš přehřátá na to, aby asi nabíjela a odešla jsem teda s naprostým šokem, že mi vlastně lhala do očí. A do dneška to považuji jako vlastně za naprosto bizární vtip, co ty děti vlastně jako zkoušejí z voka do voka na to, co vymyslejí, že někde jsou, tak to je jenom pro pobavení, jo. Tak hezký den a děkuju, že takhle hezky vysíláte.
0: Děkujeme, to je skvělý, no tady by se dalo říct, že nabíjela, až se z powerbanky kouřilo teda. Jinak je teda pravda, že tahle výmluva, máme, já budu spát tam a tam, že je tak prokouklá, že tomu pořád prostě ty děti věří, co? Hmm. Já teďka, když to vím, tak je mi úplně jasný, za mnou jednou přijde dcera a řekne, máme, já spím, teda máme, tati, já spím tam nebo tam, já jí nebudu věřit. Vymyslete si něco lepšího. Tohle už je provařený. Pink! Runaway, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7:45, 3 minuty k tomu. Za malou chvíli taky aktuální doprava, tak hezké ráno, Zitrádia.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: etap se vytvořila kilometrová kolona. Přes 15 minut se už zdržíte v koloně na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Huntrix Golden, 7 hodin 30 minut, neboli půl osmé, jak chcete, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno, za malou chvíli soutěž Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělou inteligenci bychom neměli brát doslovně, a to především, pokud se chceme radit o svém zdravotním stavu. Existují případy, kdy chatbot místo chemoterapie doporučoval alternativní léčbu. Lékaři radí, abychom s vážnějšími problémy vždycky raději navštívili lidského odborníka. No a u umělé inteligence zůstaneme. Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Ta se podle jednoho z nejbohatších lidí světa odchýlila od původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Podle soudu ale Musk podal žalobu příliš pozdě. Asia Express uzná letošního vítěze. První řadu populární show ovládla Jelítka, Vavřinec Hradílek a Tomáš Slavík. Celkovou výhru 800 tisíc chtějí věnovat na dobročinné účely.
0: Já teda musím říct, Davide, patřím do skupiny těch lidí, vás posluchačů, kdo jste to nikdy neviděl, ale ty jsi říkal, že tam padla teda výhra kolik?
2: No, pokud jsem se dobře dočet, tak 800 tisíc korun, což jasně mi nepřijde za stolik, když jsem se kouknul zpátky do historie, tak věřte, že vyvolení reality show, která samozřejmě není úplně stejná, ale je v něčem podobná, byla vysílána už v roce 2005 a první cena byla 11 milionů korun.
0: Hezký. Tak Davide, možná bych měl udělat nějakou svoji reality show, že bys to zamás pak, co ty na to? Co ty na to?
2: To si ještě promyslím.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, pátek, sobota, neděle 19. až 21. června. Přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a sledovat závody z různých míst. Kompletní program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A já se ptám, jestli jdete do toho. Tak pokud je odpověď ano, pište právě teď. Chci soutěžit a koho byste na motorky vzali sebou. A to nám napište na 777-937-777. Teď k vám letí Dan Barta. On má jet na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 8.
1: Srpen.
0: Přesně tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje žlutý střed vajíčka?
1: Žloutek.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 10 deka?
1: 100.
0: Bez váhání.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vojto, který zvíře má na těle krunýř, do kterého se schovává a pohybuje se velmi pomalu?
1: Želva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka, která tě dělí od výhry. Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Vojto! Yes! Hele, nemáš tam náhodou taťku sebou?
1: Strejdu.
0: Strejdu! Jo, takhle, strejdu. Tak zdravíme strejdu. Jak se jmenuje strejda? Jak se jmenuje strejda? Strejda Petr, o něm měl. Tak Peťo, Vojto, vy jste to zvládli, chlapáci. Vstupenky na Grand Prix, golf vstupenky na MotoGP v Brně, tak ty jsou vaše.
1: Dobře, děkujeme moc.
0: Tak moc si to užijte. Je, tak to je hezký, to je hezký. Tak zvládněte cestu, ať vrčíte kamkoliv, vstupenky posíláme a zase někde ozvěte. Čau.
1: Děkujeme.
3: Díky.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
2: Hit Radio City.

0: of my life. 7.41, tohle je Hit Radio. Máte rádi jeleny? Skupinu jelen? Tak to buďte u Hit Radia i po osmé. Právě kapela Jelen bude hostem Hit Radia, nebo takhle, alespoň část jelení smečky. Jindra Polák, kytarista Pepa Málek a Adéla Orlová, která hraje na akordeon, zahrají nám taky živě, probereme, co chystají na letošní rok, no prostě je pořádně vyspovídáme, tak těšte se, skupina Jelen po osmé tady na Hit Radiu. Na co se můžete těšit za chvíli, tak jsou další hity Imagine Dragons, taky Offenbach, Norma Jean Martin, no a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno sviští.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 27. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě auta. Počítejte se zdržením v koloně. A v Praze v Plzeňské ulici směrem od centra za sjezdem z Bucharovy bourala dvě auta. Dejte pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, posloucháte Hit Radio a všichni žijeme. Nic se nestalo. O čem se bavíme? O půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutr o velikosti autobusu.
1: Já jsem tu zprávu taky čet a když psali, že to bylo opravdu zemi blízko, tak jsem si představoval, že to někde třeba i lízlo jako třeba špičku Eiffelovky. Jo. Nakonec jsem se dočet, že to bylo zhruba 90 tisíc kilometrů od Země, což ale je na kosmické poměry opravdu blízko.
0: To jsem chtěl říct, že to je ve vesmíru v podstatě takový, čemu to přirovnat, takový, představ si, že jdeš na nákup někam do hypermarketu a parkuješ, jo, a někdo to dá opravdu jako k tobě, to auto, ty parkování natěsno, dalo by se říct.
1: Příměr.
0: Jo, jenom teda pro představu měsíce od nás asi čtyřikrát dál. Takže všechno to dobře dopadlo a je to vlastně dobře, protože myslím si, že kdyby to do nás třísklo, bylo by to fakt škoda, protože ten včerejší hokej se Švédskem byl fakt dobrý. A představ si, že bychom teďka si nemohli užívat ty emoce. Ty emoce. Miles Smith, 7.53, další muzika pro vás. Hezké ráno.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Pavel si u veřejnosti mírně pohoršil. Hodnocení hlavy státu se v posledních průzkumech oproti loňskému roku liší o 0,3. V průměru mu tuzemská společnost dala známku 2,9. V hodnocení polistopadových prezidentů mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem. Naopak jeho předchůdce Miloš Zeman je poslední. Donald Trump stíhá vedle práce amerického prezidenta ještě obchodovat. V prvním čtvrtletí letošního roku strávil na burze hodně času. Obchodoval přitom s cennými papíry v hodnotě 4,5 miliardy korun. Mluvčí Trumpovy společnosti Trump Organization ale trvá na tom, že prezident do investičních rozhodnutí nijak nezasahuje. Vítězství našich fotbalistů na světovém šampionátu nebudou komplikovat jenom soupeři, ale taky počasí. Podle poslední analýzy se až čtvrtina všech zápasů odehraje ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy navíc vyvolávají také potenciální bouřky a kous z lesních požárů. Připomínám, že turnaj začíná už 11. června. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha schválila pronájem 22 svých bytů. Některé budou sloužit pro vybrané profese, jiné pro lidi se zdravotními omezeními. Tři byty pak budou ve spolupráci s organizací Cestou necestou pronajaty lidem v sociální tísni. 8 bytů v různých částech metropole poslouží například učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům celní správy. Ráno většinou polojasné, místy se mohou tvořit mlhy, ranní teploty kolem 6 stupňů. V průběhu dne pak polojasno, postupně pod mrakem se slabým deštěm nebo dokonce i bouřkou. Maximální teploty kolem 21 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Hitradio. 8 hodin, 2 minuty, ladíte úterní Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. To, co jsme slíbili, je tu. Kapela Jelen, dobré ráno.
6: Krásné dobré ráno, dobré zdravíme ráno. Všechny posluchače.
5: Je tady s náma část Tylní smečky, Jindra Polák, ahoj, Adela Orlová a taky Pepa Málek. Ahoj. Tak my si úplně na start pustíme vaši nejnovější tvorbu Toulaví zpěváci. Může být, pak se o tom něco povíme.
6: Určitě.
5: Tak jdeme na to.
1: Hit Radio City.

0: a Adela Orlová na Hit Rádiu. Toulaví zpěváci v 8.05, no a skupina Jelen je našimi hosty. Dobré ránko všem, kdo jste dorazil.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ještě jednou připomínám, je tady s námi Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. My jsme teďka slyšeli píseň Toulaví zpěváci, což je vaše nejnovější tvorba. A Jindro, ty se vrátil k Jiřímu Suchému a vlastním dětským vzpomínkám. Co se muselo stát, aby ses rozhodl pustit do světa vlastně první jelení písničku pro děti?
1: Tak tam právě se dělo to, že my chystáme na léto náš vlastní festival Jelen Fest, který je zaměřený hodně na rodinu a hodně na rodinu s dětma. A říkali jsme si, že bychom chtěli udělat nějakou písničku pro děti, kterou bychom si tam s nima mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl právě na tuhle písničku, kterou jsem jako malej zpíval s mojí babičkou a měl jsem ji hrozně rád, byla to taková moje zamilovaná. Když jsem ji zahrál klukům, tak nám okamžitě sedla, protože i tematicky k nám fakt jako sedí ty Toulaví zpěváci, to je víceméně náš život v kostce. A zahráli jsme si ji a zjistili jsme, že opravdu nás baví, ta melodie je krásná, takže jsme si říkali, že bylo fajn si ji připomenout a vypustit ji do světa.
0: Já teda za sebe musím říct, že to podle mě není písnička jenom pro děti, protože když to tady hrálo, tak jsem říkal, zapalte ohně, připadal jsem si jako u táboráku, vrátilo mi to opravdu zpátky do toho dětství. Jindro, ty jsi zmínil Jelen Fest, 20 zastávek po celé republice, jestli říkám správně. Tak. Celé to odstartuje 5. června v Praze a ono vlastně nepůjde o obyčejné koncerty, ale z koncertu se stane takový rodinný výlet. Tak by nás zajímalo, kdy jste si vlastně řekli jako skupina, že koncert už je málo, že z toho chcete udělat celý den.
1: Tak my jsme tím trošku navázali vlastně na takovou naší akci, která se jmenuje Jelen a přátelé, kterou jsme dělali vlastně 3x v Přibyslavi, kde je více jak půl kapely doma. A je to vždycky jako odpoledne právě, kde jsme se sešli jednak s fanouškama, s celýma rodinama a s lidma, který máme rádi i jako z té hudební branže, který tam byli jako naše hosti. A říkali jsme si, že bylo fajn tenhle ten koncept vzít a trošku ho posunout dál. Takže tohle to je vlastně takový pokračování toho našeho Jelena přátelé a zároveň bychom chtěli trošku přivíst takový kousek naší O2 arény, kterou jsme měli na podzim lidem, kteří se tam třeba nedostali do všech regionů.
0: Jasně, rozumím. No a Adel, ty do toho jeleního světa přicházíš vlastně nejčerstvěji, tak jak na tebe působí kapela, která si sebou vozí nejenom jako publikum, ale skoro takovou celou rodinnou komunitu?
2: No na mě to působí hrozně hezky, jako to je právě jedna z věcí, co se mi hrozně líbí tady na téhle kapele, na Jakovi, to je ten přístup k těm fanouškům a to prostě, že se tam, jakože to je fakt, že se tam máme rádi, to je hrozně
0: jasně.
2: Super, no.
0: Jaký to je vlastně zpívat písničku, která má v sobě teda kus Jindrova dětství, taky vlastně Jiřího Suchého a dnešní jako děti na festivalu, jaký to je pocit?
2: Pro mě je to popravdě, mě to období jako Jiřího Suchého a Semaforu hodně minulo, protože jsem prostě už jiná generace, ale to, že právě jako se vybrala tady tahle ta písnička, že ji natočíme a budeme ji zpívat na těch jelenovostech, tak to pro mě byla jako hrozně zajímavá a jako hrozně fajn zkušenost, protože
0: až vlastně podsta, dalo by se říct.
2: No, a jakože já jsem potom začala poslouchat i ty další věci a vlastně díky tomu objevuju vlastně tu tvorbu třeba toho
0: jednoduchého. A ty jsi nedávno taky vydala svoje album, o tom se pobavíme, já se ještě vrátím k těm koncertům nebo k Jelen Festu. Co tam všechno bude, na co se teda můžou všechno děti těšit? Nebo nejenom děti, ale vlastně celá ta rodina, celá ta familie, která vyrazí na Jelen Fest.
1: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku uděláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jeleních písniček, ale zahrajeme i dětský písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby si zaspívali s náma, byli v tom, zahrali si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze svojí nový desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne, kdy budeme začínat někdy kolem 8 hodiny ten náš koncert a končit tak jako kolem tý 10, aby i právě ty děti to zvládly a hezky. Nám je vždycky hrozně líto, když vidíme ty tatínky, jak tam stojí a na zádech jim spí to dítě a oba se tam klátějí a tak si říkáme, že tomu se chceme vyhnout. A vlastně celý den tam bude nějaký program, budou autogramiády, budou soutěže, budou takové věci, kde se lidi vlastně budou moc zapojit a potkat i s náma.
0: Bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. No a já musím prozradit, vy jste dorazili do studia vybavení nástroji. A já tady v playlistu mám teďka Jelen Magdalena, což je jako jednoduchý to tady zmáčknout, pustit, můžeme hrát, ale tak, že bychom to takhle stáhli a že bychom si tu Magdalénu dali živě, co vy na to?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit takhle po ránu, uvidíme, jak nám to půjde.
0: Tak jdeme na to. Jelen Magdalena živě na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: velká paráda. Já jsem připadal jako na soukromém koncertě. Moc vám děkujeme. Posloucháte Hit Radio, s námi skupina Jelen, tohle byla Magdalena živě. Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová, ještě jednou hezké ráno.
1: Krásné ráno. Ráno.
0: Adel, bylo slyšet, jak jsi se krásně přidávala, jak to tam krásně zapadlo do toho komplexu a my musíme připomenout, že tobě 15. května vyšlo debutové album Venku se stmívá, je tak. Řekni nám, co se člověku honí hlavou, když najednou pustí ven 10 vlastních songů? Jaký tam je to očekávání? Je tam nějaký strach nebo nějaké napětí?
2: Já myslím, že tak jako všechno dohromady. Já jsem se na jednu stranu strašně těšila na to, až budou ty písničky venku, protože jsou to některý, jako jsou tam starý třeba 5 let, že se mnou byly fakt jako dlouho a byly prostě u mě v šuplíku a měla jsem je jenom já a teďka konečně přišla ta chvíle, kdy si je můžou poslechnout i ostatní lidi. Tak já na jednu stranu jsem se moc těšila, na druhou stranu tam máte vždycky v hlavě takový to a co na to řekne tamten a tamten a co si bude myslet babička, až uslyší tuhle písničku. A takhle. No, takže jako taká směs pocitu, ale hlavně jsem vděčná, že prostě, že ty písničky můžou jít ven a co se stane, to se uvidí.
0: Jasně. No a Jindro, Pepo, vy už máte za sebou spoustu desek, spoustu koncertů, zásadních, obrovských momentů. Vidíte třeba tady na Adele tu nervozitu a to šílenství okolo toho debitu?
1: Co, Pepo, vidíš na Adele?
3: Já na ní vidím úsměv na tváři.
1: Ona, Adele, je taková, že klame tělem, jo. My, i když jsme vlastně hráli úplně první koncert spolu, tak to bylo takový, my jsme se jeden den potkali, zkoušeli jsme, druhý den jsme měli koncert hned v Litomyšli, prostě v klubu před lidma a Adela to dala úplně na první dobrou, jako kdyby tam s náma byla vody jak živa, jo. Já jsem říkal, to není možný, ona vůbec není nervózní a pak jsme přišli do šatny a tam ona seděla, klepala se a říkala, bylo to dobrý. Já jsem říkal, bylo to úplně super. Takže to vůbec není na ní poznat, ona hrozně klame tělem.
0: No, Adela se směje, takže babička je spokojená, všechno je v pořádku teda.
2: Babička všechno schválila,
0: no, tak takhle.
2: Dobrý.
0: Když je spokojená babička, tak tam už není co řešit. Jinak Adel, tvoje deska je hodně klidná, taková akustická, osobní, je to tvoje přirozená poloha a nebo si prostě odmítá do toho debitu dělat nějaký zbytečný, jako, to říct, ohňostroje?
2: Já si myslím, že to je jako hodně pro mě jako přirozený psát tady tyhle ty klidnější, melancholické věci a je to i hudba, kterou jako já ráda poslouchám. A vlastně jsme se s Martinem Ledvinou, který tu desku produkoval, rozhodli, že to chceme vlastně zachovat v těch písničkách. Takže to nebylo něco jako uděláme akustickou desku a ještě nevíme, co na ní bude.
0: Jasně.
2: Ale chtěli jsme těm písničkám prostě dát to, co potřebujou.
0: Chápu. No a Adélo, ty na Jelen Festech budeš mít vlastní 20-minutový set, jestli říkám správně, s kytarou a budeš vystupovat s Jeleny. Kde je za tebe větší tlak, jestli když jsi sama teda před lidmi, anebo v kapele, jak, kdybys to měla porovnat?
2: Tak já momentálně jsem určitě jako víc nervózní z toho hraní, který budu mít sama, protože to je něco, co je pro mě celkem ne úplně nový. Já jsem jako hrávala i předtím svoje věci, ale teďka, jak to poslední 2 sezóny bylo jako hodně s Jelenem, hodně na pódiu, hodně společně, tak se bojím, jestli jsem to nezapomněla, tak to se ukáže v létě, ale doufám, že to bude hezký oboje.
0: Já si myslím, že tam je takový ten prvotní přirozený strach, ale jakmile budeš na tom pódiu, tak to tam takhle bude skákat,
2: jo,
0: a bude tam
2: lítat. Ono je to tak většinou, že jsem nervózní předtím a pak to opadne a pak se to z toho vyklepu potom.
0: Kapela Jelen našimi hosty pustíme všude zdejší, teďka tady z počítače a pak bychom si mohli zahrát ještě, samozřejmě si popovídáme Bílý klávesy, co vy na to?
1: To bychom mohli.
0: Tak všude zdejší na Hit Radio v 8 hodin 18 minut. Krásné ráno.
4: Nocí město září, píseň zpívá do uší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už

0: 8.21 posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, stále tu s námi jsou vzácní hosté, část Jelení smečky. Skupina Jelen, Jindra Polák.
1: Krásné dobré ráno.
0: Pepa Málek.
2: Dobré ráno.
0: A Adela Orlová.
3: Dobré ráno.
0: Krásné ráno. Pojďme připomenout ještě posluchačům, kteří se připojili až teď, co chystáte na léto, to je Jelen Fest. Začínáte 5. června ve Žlutých lázních v Praze. Pojďme připomenout, na co všechno se tam můžou teda naši posluchači těšit, když dorazí s rodinou, bez rodiny, s kýmkoliv. Na co všechno je tam čeká?
1: Tak začínáme opravdu 5. v Praze, 6. se tam ještě zopakujeme ve Žlutých lázních. Bude to 20 zastávek ve všech regionech a vlastně je to rodinný festival, kde zahrajeme akustický koncert pro děti. Adela tam zahraje svůj recital z nový desky, bude tam vždycky hudební host, večer bude velká jelení show a v mezičase budou podpisovky a aktivity s kapelou a aktivity bez kapely a soutěže a všechno možný, takže bude prostě na celý den zábava.
0: Jeleni si prostě řekli, že koncert je už málo, takže se z toho udělá celý velký pohodový den. Co kdybychom si zahráli song Bílý klávesy? Ještě než to zahrajeme, tak Bílý klávesy mají velkou koncertní energii. Co tady v tom songu podle vás nejvíc funguje naživo, když ho hrajete?
1: Tak my jsme ho vlastně poprvé zahráli naživo jako duet s Adélou v O2 aréně teď na podzim, protože předtím se vždycky zpíval sám a myslím si, že to získalo ještě úplně další rozměr a moc mě to baví vlastně, když se tam spojí ta ženská a mužská energie v té písničce.
0: No Adél, otázka na tebe, když stojíš na pódiu s Jelenem, cítíš se víc jako host, parťačka, anebo už jako opravdu součástí smečky Jelení?
3: Asi jako součást.
0: Takže jako smečka.
3: Celkem, no.
0: No a kluci, vy máte za sebou spoustu hostů. Jak poznáte, že někdo do toho jeleního světa vlastně jako zapadne i hned? Nejenom lidsky, ale hlasově. Jak to u vás je?
1: Tak hlasově třeba s Adélou to bylo okamžitě jasný. Mm-hmm. Když jsme slyšeli, tak tam bylo jasný, že zpívá krásně. Mm-hmm. A když jsme si společně zaspívali, tak se to okamžitě sedlo. A tam je vždycky důležitý opravdu to tím, že my jsme parta a že to funguje hodně po té lidské stránce, tak aby ten člověk, který přijde tam opravdu zapad. Mm-hmm. A i to s Adélkou fungovalo úplně na první dobrou, protože ona je fakt v pohodě. Je hrozně milá, hrozně hodná a taková otevřená. A šla do toho naplno a to je hrozně důležité.
0: Připomínáme taky, že Adéla má venku album Venku se stmívá, to vyšlo 15. května, takže kdo chcete, můžete si ho poslechnout online na streamovacích platformách, určitě taky i na YouTube, pravděpodobně. Tak a že bychom si dali ty Bílý klávesy, těším se na to, těším se na refrén, tak dáme si to živě tady na Hit Radio. Jak budete připravený, stačí mávnout.
1: Tak mávám, máv.
0: Tak pojďme na to.

0: Bílý klávesy, Jelen živě na Hit Rádiu, krásné ráno. Připomenu, Jeleni s námi živě ve studiu, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. Tak, pojďme na tu speciální pozvánku, která by měla být opravdu od srdce na plánovaný chystaný Jelen Fest, který vlastně startujete v Praze 5. června, tak proč by měli za vás tři, nejdřív začneme u Jindry, potom u Adel, potom u Pepy, proč by měli lidi dorazit?
1: Tak my vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme moct popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
2: Já se na to taky moc těším a myslím si, jak říkal Jindra, že to bude jiný oproti třeba těm festivalům, kdy je jedna kapela za druhou a nestihneme se ani pozdravit, že to prostě přesně bude takhle, že se uvidíme víc na blízko a máme připravený bohatý program, takže se těším moc.
3: Určitě doražte, dlouho jsme se spolu neviděli, takže spolu strávíme vlastně celý ten den a bude tam určitě mimo jiné i dobrý občerstvení, takže se máte kromě hudebního zážitku na co těšit taky.
0: Tak detaily podrobnosti na jelenmusic.cz. Moc vám děkuju za návštěvu, jsme moc rádi, že jste tady byli a těšíme se.
1: My moc děkujeme za pozvání a vidíme se v létě. Ahoj!
0: Ahoj.

0: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme...
1: Arnab.cz.
2: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Hit Radio.

0: těch seznamek. No tak nechte partnera vybrat své prarodiče. Nový trend ukazuje, že stará škola má na Tinderu úplně jiný měřítka. Je tady příběh jedné mladé dívky, která nechala svého 80-letého dědečka swipovat právě na Tinderu, aby jí našel ženicha. No a výsledkem bylo, že okamžitě letěli do koše všichni borci s tetováním, všichni borci bez trička, s drahým autem na fotce, a nebo ti, kteří podle děti v životě nedrželi v ruce lopatu. No a jak víme, tak dědové na tohle mají velký čuch. Takže holky, ženy, dívky, jestli nemůžete na seznamce narazit na normálního chlapa, možná máte jenom nastavený špatný filtr. Dejte telefon dědovi, on vám to vyfiltruje. Za malou chvíli další parádní muzika, Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers for Life, taky Single X, tady na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Rihanna, Calvin Harris. We Found Love, 8.57, tohle je Hit Radio. Z úterní snídaně šampionů je to pro dnešek vše. Díky, že jste poslouchali. Připomenu, že dnes po 8 se u nás stavili jeleni, část skupiny Jelen, zvali nás na jejich Jelenfest, který startuje 5. a 6. června v Praze. 20 zastávek po celé republice, festival pro celou rodinu, tak kdybyste si chtěli dát rozhovor zpětně, budete moct během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, přeju vám bezva úterý a zítra v 6 budeme komplet i s Jasmin, tak se mějte pěkně a ahoj.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno. V těchto chvílích stále popojíždíte v dlouhé koloně na příjezd do Hradeckou dálnicí. Zdržíte se zhruba od 8. kilometru. Je to kvůli dopravní nehodě před nájezdem na Pražský okruh. I ten popojíždí, respektive od Černáku až po Štěrboholi, počítejte s 20 až 25 minutami. Příjezd do Prahy od Průhonic po D1, i tady se táhne dál dlouhá kolona. Zdržíte se v přerušované koloně také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a Ořechů směrem k letišti. Jak do centra minimálně 15 minut a popojíždíte také D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, a to minimálně čtvrt hodiny. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí a přejeme dobré dopoledne. Pražské služby úspěšně odrazily pokus o kybernetický útok. Díky dobře nastaveným bezpečnostním mechanismům a rychlé reakci se podařilo hackery včas odhalit. Na poskytované služby to vliv nemá, potvrdil mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
7: Vedení společnosti ujišťuje veřejnost, že všechny námi poskytované služby a klíčové činnosti po celou dobu fungují. Dopady tohoto pokusu o útok jsou tak z pohledu občanů nebo chodu metropole minimální.
6: S podezřením na spáchání trestného činu se pražské služby už obrátily na policii. Do podzimních voleb pražského zastupitelstva postaví pražská ODS spolu s lídrem kandidátky a starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem náměstkyni primátora a bývalou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiu. Regionální sněm také rozhodl o pokračování předvolební koalice Spolu pro Prahu 109. Nová výletní osobní lotě Svatý Václav se vydá na první plavbu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Stane se tak v sobotu 30. května. Kromě pondělků pak bude v provozu denně. Většina plaveb je v plánu mezi Brandýsem a Čelákovicemi. První víkend bude platit zvláštní jízdní řád a jízda se slevou.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
8: Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci. Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Češi měli vynikající vstup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3-0. Prosadili se Bliml, Kubalík a Fleck. Komplikací bylo vyloučení obránce Ščotky na 5 minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2-3. Náskok pak ve druhé třetině navýšil Černoch, Švédové ale odpověděli dalším zásahem. Početní výhodě. Další gól už ale nepadl. No a další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
6: Většinou polojasná, skoro jasná obloha v průběhu dopoledne, odpoledne pak přibývání mraku. Ojediněle se mohou objevit slabé přehánky 20 až 22 stupňů maxima pro dnešní odpoledne.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Přátelé, přejeme dobré dopoledne. Praho, my jsme tady 3 minutky po 9. hodině. No, pojďme si na to posvítit. Ekman Larsson, Hergot. Ještě donedávna to byl Larsson, ne?
2: Já jsem si upřímně myslela, že mají nový hráče.
1: No, některá ta jména díky té prý lepší výslovnosti, tak alespoň, jak tvrdí nejenom Robert Záruba, ale dneska jsme se dočetli, že i řada těch, kteří se švédským jazykem jaksi zabývají, tak jako tvrdí, že takhle to má být.
2: Já bych chtěla jenom říct, že podle různých oblastí v tom Švédsku se i různě vyslovuje, a tak možná někde v úplně jiné části Švédska, třeba na severu.
1: V Laponsku.
2: Larsson nebyl ani Larsson.
1: No, představte si, že takové legendární jméno jako Peter Forsberg, které jsme zvyklí říkat Peter Forsberg, správně by se prý mělo vyslovovat Forsberg.
2: No tak, to chce Roberta vidět, jak to v té rychlosti, jak on komentuje, jak to tam všechno nasází.
1: Nicméně, včera to bylo, přátelé, opravdu krásné, teda kousal jsem si nechty až do konce, ale bylo to pěkné. Tak co, jdeme na to? My jsme připraveni, Damiano David právě teď, za pár minut Miley Cyrus a já jsem Kuba Urban.

Takhle vám hrajeme ve čtvrt na 10. Love Tonight, Has House. No a další skvělé hity a další výborná muzika u nás už za chvíli. Přátelé, hezké dopoledne. Chtěli byste jezdit městskou hromadnou dopravou tady u nás v Praze úplně zadarmo? Není to úplně nerealizovatelný sen, protože můžete třeba dostat od hlavního města lítačku úplně zadáčo. Pravda, letos už to nestihnete, ale třeba příští rok, protože Praha více než 300 lidí daruje roční kupon na městskou hromadnou dopravu úplně zadarmo. Budou to ti, dobře poslouchejte, kteří bezpříspěvkově darovali krev a mají minimálně 80 odběrů. Dar v podobě té úhrady ročního jízdného schválili radní hlavního města. Jedná se vlastně o tradiční odměňování dárců krve ze strany hlavního města. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že něco podobného se bude dít i příští rok. Takže stačí chodit na krev, konkrétně ten příspěvek bude určený nositelům Zlatého kříže 1., 2. a 3. řádu, nebo spíš třídy v tomhle případě, a taky držitele plakety Dar krve, dar života. Jestli pravidelně chodíte na krev, chodíte darovat, což je samozřejmě záslužná činnost, klobouk před vámi, přátelé, tak ještě navíc můžete jezdit pražskou Sockou úplně zadarmo, i když Sockou máme skvělou MHD. Tady jsou Kabáti a jejich Pohoda. No a za pár minut Lost Frequencies a nebo Leony. My jsme Hit Radio City.

Hit Radio City dneska dopoledne a taky zpěvačka Leony, jestli vám ta písnička přijde povědomá. Tak jste někdy slyšeli rumunskou legendu, dneska už se to nebojím říct. Jsou to legendy, protože jedině Ozone dokážou stát na křídle letícího letadla. Jestli jste viděli videoklip, víte, o čem mluvím. Tohle je Hit Radio a další velké hity vás čekají za chvíli. Třeba Eda Sheerana si dáme. A nebo taky Disturbed.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ivoš. Jejich podcast Vypalovačka najdete na všech podcastových platformách, no a třeba taky na YouTube Hitrádia anebo na hitradio90.cz. Tady už jsou Sugar Babes a jejich Round Round a za pár minut si dáme i Kryštof.

0: Ale 9:45 hrajeme kapelu Krištof a předáme Nico Santose anebo taky Fergie už za pár minut u nás na Hit Radio City. Chystáme pro vás taky další čerstvé zprávy na 10:00. Představte si, že metropolitní plán, který momentálně v těchto dnech schvalují radní, tak podle jednoho z jeho autorů už vlastně není úplně metropolitní. Proč? Tak to si vysvětlíme za 15 minut, tak přesně v 10.
1: Hit Radio.

0: jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Yeah. Tohle jsou Linkyni. Up from the bottom. Těsně před 10. hodinou Hit Radio City s vámi. Kamarádi, dobré dopoledne. Tak co, už jste se probudili? Doufám, že ano. 10. hodina znamená v řadě míst spoustu porad, meetingů, briefingů, windsurfingů a tak dál. My se zeptáme, Lucky, co se děje v Praze.
1: Vydáme se na silnice, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Možná jste v kolonách, tak u toho tedy můžete například...
0: To snad ne.
1: Svačit třeba, nebo jo. Můžete vést online poradu, jak říkal Kuba. Pražský okruh, stále přerušovaná kolona od sjezdu z D1, dál směrem k D5, zdržení by mohlo být až 20 minut. Kolony se stále tvoří na příjezdu po D1 od Průhonic až na Opatov. Zdržení je v tomto případě kolem 5 až 10 minut. No a přidáme ještě D5 od Rudné. Opět kolony pokračují také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdeme na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém Tipsy. Metropolitní plán už není metropolitní, říká jeho autor, architekt Roman Koucký. V rozhovoru pro Pražský deník popisuje, jak se původní návrh za léta projednávání proměnil. Ztratil ambici vytvořit z Prahy skutečnou evropskou metropoli a podle Kouckého do jeho podoby zasáhly státní instituce, politici i aktivisté. Metropolitní plán v těchto dnech schvalují radní. Návrh na zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou brzy projedná vláda. Připravuje ho ministerstvo vnitra. Změny se mají týkat třeba provozu vozidel s ukrajinskou značkou v Česku. Pokračuje premiér Andrej Babiš.
4: Lidi, kteří u nás žijou a chtějí žít, musí mít stejné povinnosti jako naši spoluobčané. To chceme upravit, aby se to narovnalo. Připravuje to ministerstvo vnitra. Já nevím, jestli už náhodou příští pondělí nebo kdy to bude na stole.
3: Dočasnou ochranu mají ukrajinští uprchlíci v zemích Evropské unie zatím do konce března 2027. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální deblovou jedničku Kateřinu Sniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Ve vzájemných duelech Bousková uspěla poprvé, předchozí dva zápasy před třemi lety i v roce 2021 vyhrála Sniaková. Slunečný den, tedy minimálně z kraje dnešního dopoledne, jasno, polojasno, odpoledne přibývání mraku, přehánka, velmi ojedinělá bouřka, maximální teploty příjemné 20 až 22 stupňů.
5: To, co jsi říkala, ta první věta byla daleko lepší, můžeš ji ještě zopakovat.
3: No, dopoledne z kraje jasné, polojasné.
5: Tak, teďka, děkujeme.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Vlastně se dívám na tu oblohu a nad Prahou je to z 90% jako absolutně modré, jasné, takže to přijde teprve, jo.
3: No, říká se tomu, já jsem to slyšela dnes ráno v televizi.
5: Ano.
3: Říká se tomu denní chod, že ráno máš méně mraku a potom přibývá kupovitá oblačnost, ze které může sem tam sprchnout.
5: Je to hezké, ale mám radost, že těmhle zaříkávadlům, kterými se řídí meteorologové, že jim trošku rozumíš. Víš, že mi to osvětlíš, protože kupovitá oblačnost dodnes nevím, co vlastně znamená.
3: No, já to zkoumám už léta.
5: Tak, přátelé, užijte si co nejvíc to dnešní dopoledne, protože odpoledne přijde pár mraků, ale nebojte se, nebude to nic zásadního. My si za pár minut dáme samozřejmě náš City Quiz a tentokrát budeme pátrat po jednom filmu, který mě napadl dneska v noci. Aspoň víte, na co myslím. Tady je Pink. Hezké dopoledne, Praho.

0: tohle by vás mělo rozzářit pro dnešní úterní dopoledne. Luis Fonsi a Demi Lovato. To je úplně jak když jste na pláži, jo? No a přátelé, já jsem se rozhodl, že budu tak nějak jako poslouchat svoje sny. Já jsem se dneska ráno probudil s jednou ukázkou v hlavě, jo? Je to filmová ukázka a docela by mě zajímalo, jestli si vzpomenete na to samé, na co já. Protože já jsem si v noci vzpomněl na tenhle film.
1: Neměli bychom se učit vyhýbat míči, který na nás letí?
2: Právě proto mám s sebou tady tenhle pytel. Když se vyhnete klíči, vyhnete se míči.
1: Co?
0: Tak co, znáte ho taky?
3: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jestli ano, tak stačí napsat na 777-937-777. Já vím, přátelé, jo? Dneska to jako není úplně snadný, jo? Můžu vám lehce napovědět, že ten film se natočil v roce 2004, že měl taky skvělý podtitul Běž do toho na plný koule a na CSFD v hodnocení filmu má nějakých 70%. Co? Pomohlo vám to? Já doufám, že jo. Pište, volejte, nahrávejte hlasovky 777-937-777. Zajímá mě název toho filmu.
1: Neměli bychom se učit vyhýbat míči, který na nás letí?
2: Právě proto mám s sebou tady tenhle pytel. Když se vyhnete klíči, vyhnete se míči.
1: Co?
0: Tak chci slyšet správnou odpověď právě teď. Vemte telefony do ruky, z jakého filmu byla ukázka a kdo to zvládne, toho pošlu tenhle víkend na Sparta Fest.

0: vlastně to nebylo zasaž tak těžké. Posloucháte Hit Radio City a já jsem si říkal, že dneska třeba nepřijde ani tolik správných odpovědí, ale to jsem se teda ale mýlil.
1: Neměli bychom se učit vyhýbat míči, který na nás letí?
2: Právě proto mám sebou tady tenhle pytel. Když se vyhnete klíči, vyhnete se míči.
1: Co?
0: Legendární hláška, když se vyhneš klíči, vyhneš se i míči. A já musím teda říct a pogratulovat třeba Terce, musím pogratulovat taky Ludce. Marek napsal správnou odpověď, mám tady správnou odpověď od Lukáše. Takže dneska jste to trefovali, Tomáš to dal taky, vybíjená byla správná odpověď. Což by teda měl potvrdit i Pavel, který je teď na telefonu. Pavle, hezké dopoledne.
3: Ahoj, zdravím, Hit Radio.
0: Tak je to správně? Co jste tam napsal do té zprávy?
3: Je to vybíjená, je to tak.
0: Kdy jste to naposledy viděl, Pavlíku?
3: Ale přiznám se, tak rok zpátky.
0: Ale a to je legenda, ne? Ale docela.
3: Jo, je to úžasný.
0: Já to miluju a ještě kromě téhle scény mám nejradši ještě Kobry z Globo Gym.
3: Ano.
0: Ty jsou taky pro absolutně výborné. Hele, dobrá zpráva, Pavle. Víte, co budete dělat v pátek a v sobotu?
3: No, už tuším.
0: Jde se na Spartafest, jasně. Takže se vidíme na Letenský pláni. Bude to velký, protože tenhle víkend celofestivalová rodinná vstupenka na pátek i na sobotu. Tenhle jedinečný festival na Letenský pláni, sport a muzika, budou tam činasky, bude tam Slza, bude tam Rohony, bude to velký. Jste Spartan?
3: Jsem Spartan.
0: Ty bláho, no tak tam nesmíte chybět, ne? Takže to padlo na úrodnou půdu. Mimochodem, jaký je dnešní program, Pavle?
3: Dnešní program je zatím dost pracovní, ale snad to rychle vyteče.
0: Tak jo, no tak doufám, hele, držím palce, jo? Tak vidíme se v pátek a v sobotu. Až já tam někde budu pobíhat po těch pódiích, tak na mě když tak houkněte, mávněte a tak dále, jo?
3: Super.
0: Tak jo, vidíme se, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou, ahoj.
0: Další příležitost zase zítra, tak dobře poslouchejte.
4: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons a hrají krátce po půl jedenácté. Hit Radio City s vámi. Coldplay si dáme, anebo taky Kylie Minogue za chvíli, ale potřeboval bych, přátelé, potřeboval bych trochu pomoct. Protože na sociálních sítích se objevil jako novej trend, kterýmu teda ale jako vůbec mu nerozumím. Jmenuje se to Drive-Thru Challenge. Drive-thru nebo drive-in, to asi všichni známe, že jo? Rychlý občerstvení, dáte si tam jídlo, nemusíte vystupovat z auta. No zkrátka, ta challenge, ten úkol spočívá v tom, že místo normální objednávky, kterou byste si sestavili, tak když přijedete k okýnku drive-thru, tak řeknete, dám si to samý, co auto přede mnou. A možná taky ještě líp, ať mi obsluha vybere, co je napadne. A pak sedíte v autě, koukáte do té tašky, tváříte se překvapeně, že co jste si vlastně jako zaplatili, co jste si koupili, že tam máte třeba dva milkshakey, 6 nugetek, sladko-kyselou omáčku a oběd pro 3 hladový kamion nějakýho.

Kylie Minogue u nás na Hitradio City. Teď je okolo ní hodně rušno. Zítra Netflix uvede dlouho očekávaný dokument o Kylie Minogue. Já se na to teda těším jako malý kluk. A teď ještě poskytla Kylie rozhovor, ve kterém prozradila, že bude slavit 40. Teda takhle, 40. v hudebním průmyslu, jo, to je zásadní. A že to celé vlastně proběhne v roce 2027. Teda takhle, v tom rozhovoru pak hned na to říkala, tyjo, to jsem asi prozrazovat neměla, ještě to není úplně domluvený. Ale oslava 40 let na hudební scéně pro Kylie Minogue, bude to znamenat zase řadu fenomenálních koncertů. A vy se o tom určitě dozvíte u nás na Hitrádiu. Pitbull, Victoria anebo Kamrat. Další velké hity, které vám dáme až do 11.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 11. hodina, stále dobré dopoledne, Hit Radio City s vámi a my víme, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Stále příjezd do Prahy od Průhonic po D1 až po Záběhlice, počítejte kvůli dopravní nehodě. S kolonou a zdržením minimálně 10 minut. Komplikace jsou také na Pražském okruhu, na úrovni Jesenice hlásíte nehodu a ta vás brzdí už od sjezdu z D1. Rudná, tady se to uklidnilo, čili cesta po D5 na Pražský okruh v těchto chvílích bez zásadnějších komplikací. Naopak Bělohorská ulice směrem na Břevnov, menší nehoda a zdržení kolem 5 minut. Po pojíždění hlásíte také z centra metropole od Tančícího domu nebo na Nuseláku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Aktuální informace po střetu autobusu s tramvají policie uzavřela v Praze Chodovskou ulici. Podle prvotních informací je na místě 10 zraněných, píšou o tom novinky.cz. Vyhlášen byl traumaplán, no a místo je aktuálně neprůjezdné. Další informace pro vás zjišťujeme a budeme vás dále informovat teď i k dalším událostem. Policie otevřela v centru Prahy náborové a kariérní centrum. Sloužit bude nejen zájemcům o práci u policie, ale také těm, kteří se chtějí dozvědět, jak to u policie funguje. Detaily doplňuje policejní prezident Martin Vondrášek.
4: Slibujeme si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt, kdo bude mít zájem o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví. To je asi první ten hlavní účel, mluvit s lidma, snažit se o rekrutaci nových policistů.
3: Náborové centrum policie najdeme v ulici Na Pernštýně v centru Metropole. Praha nechá zrekonstruovat ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích na severovýchodě metropole. Dělníci opraví silnici, postaví nový chodník, vybudují zastávky pro autobusy a nainstalují veřejné osvětlení. Projekt počítá i s přisvětlením přechodu pro chodce. Magistrát na to vyčlenil zhruba 34 milionů korun. Spojené státy americké na 30 dní pozastavují vstup některých cestujících, chtějí snížit riziko šíření eboly. Týká se to těch, kteří v uplynulých 21 dnech odcestovali z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu. A to bez ohledu na jejich zemi původu. Opatření se nevztahuje na občany Spojených států. V průběhu dnešního dne už to zaznělo, postupně přibývání mraku, aktuálně polojasná, místy oblačná obloha. Odpoledne se může výjimečně objevit přeháňka, maximální teploty 22 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Je to tak, máme po 11. hodině, samozřejmě teď naše zraky půjdou hlavně do Chodovské ulice. My to monitorujeme a čerstvé informace budeme přinášet už za čtvrt hodiny. Zásadní informace, co se týká muziky, kterou pro vás budeme mít, tak Tim Berg a Sick Bromance alias Avicii, za pár minut taky Taylor Swift, což je mimochodem prý oficiálně zpěvačka, při které když řídíte, tak se cítíte nejbezpečněji. Tak jsem zvědav. The Fate of Philia a to všechno u nás na Hit Radio City. Pokud možno, dobré dopoledne.
1: Hit Radio City. I've been

Hit Radio City s vámi, dobré dopoledne. Jak už od nás víte z čerstvých zpráv, které jsme vám nabídli před čtvrt hodinou, tak v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Na místě máme hlášeno několik zraněných. Je to v pražských Záběhlicích v ulici Chodovská. Došlo tam k čelní srážce tramvaje a autobusu. Podle mluvčího zdravotnické záchranné služby je na místě 15 zraněných. Zasahují tam policisté společně s hasiči. Pražská ulice Chodovská je v tuto chvíli uzavřena, a to kvůli ošetřování zhruba 15 zraněných. Tak, jak uvedl mluvčí záchranné služby Praha, na místo je zhruba 5 posádek záchranářů, jedna posádka s lékařem, a mluvčí policie Eva Kropáčová doplnila, že na místě zasahují policisté spolu s hasiči a momentálně probíhá také vyprošťování řidiče, který je tam zaklíněný. Pražský dopravní podnik aktuálně informoval o omezení dopravy, a to kvůli nehodě. To se týká v tuto chvíli linek 11 a 24. Náhradní doprava není nasazená pro neprůjeznost tím místem, takže určitě dávejte pozor a čerstvé informace vám na Hit Radio přineseme opět za chvíli.

0: Bob Sinclair a jeho Love Generation. Tohle je Hit Radio City, my víme, co se děje v Praze, konkrétně v pražských Záběhlicích, ulice Chodovská, která je uzavřená. Došlo tam totiž k čelní srážce tramvaje a autobusu a podle mluvčího zdravotnické záchranné služby je na místě celkem 15 zraněných. Zasahují tam policisté společně s hasiči. Dobrá zpráva je, že řidiče autobusu už se podařilo vyprostit. Což nám potvrzujete i z místa?
1: Čau, tady posluchač Vašek. Chci poradit všem řidičům, aby se vyhnuli Chodovský ulici v Praze, protože je tady vážná dopravní nehoda, tramvaje s autobusem, celý je to tady úplně zacpaný, takže to prosím objíždějte, mějte se hezky, ahoj.
0: Myslím si, že to bude na nějakou delší dobu, protože záchranná služba vyhlásila aktuálně traumaplán druhého stupně. Řidiči by tedy místem měli projíždět opatrně, protože v místě je omezen provoz. Nejlépe se samozřejmě celé Chodovské vyhnout. Pražský dopravní podnik informoval o dopravní omezenosti kvůli nehodě, dotkne se linek 11 a 24. Náhradní doprava není nasazena pro neprůjezdnost právě tím místem nehody, ale jezdí v tuto chvíli X11, a to v úseku náměstí Bratří Synků Chodovská. Podrobné informace přidáme za chvíli.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

ahoj, jestli už dneska za dopoledne vás tak nějak jako někdo stihl naštvat, možná unavit, tak si myslím, že je ideální příležitost dneska po 18. hodině opět poslouchat ten výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. Tedy naše speciální večerní vysílání Hit Radio Classic. Jedeme velké bomby a já vám to připomenu pomocí písně od Aerosmith, Living on the Edge. Je to přesně ten typ písně, co začne a vy hned jako víte, jo, tak tohle je ta dnešní nálada. Vznikl vlastně začátkem 90. let jako tehdy reakce na svět, který se občas chová tak trochu jako rozbitý semafor, jo? Všichni jedou, ale nikdo tak moc neví kam. No a je tam jedna speciální věta, taková nadčasová hláška. Something wrong with this world today. A ono se to dá opravdu použít třeba i dneska. Mimochodem, nebyl to jenom hit do rádia, ale dokonce Aerosmith za tohle získali Grammy. Tak tohle je lákadlo na dnešní večer. Aerosmith.

Do 11:45, tohle byl Ale Farben a Baby Goodbye, vy posloucháte Hit Radio City a protože máme přehled o tom, co se děje v Praze, tak stále víme, že z důvodu zásahu složek integrovaného systému se v tuto chvíli zasahuje na Chodovské ulici, je to Praha Záběhlice, máme tam obousměrně omezený provoz a vzhledem k tomu, že tam zasahují opravdu záchranné složky, ať už hasiči, ať už jsou to policisté anebo záchranáři, tak je důležitá výzva pro všechny řidiče, aby byli trpěliví a pokud možno se Chodovské v tuto chvíli úplně vyhnuli, tak alespoň uvádí i tisková mluvčí policie. Městská hromadná doprava místem projíždí Kyvadlově. Tramvaje ovšem musí končit už na náměstí Bratří Synků, odkud je směrem na Spořilov zastoupila náhradní autobusová doprava. Jenom připomenu, že zhruba krátce po 10. hodině dopoledne se stala právě v Záběhlicích poměrně zásadní a velká rozsáhlá dopravní nehoda autobusu a tramvaje. 15 zraněných, řidiče dokonce museli vyprošťovat. Co se přesně na místě stalo, policisté aktuálně zjišťují v úseku, kde k nehodě došlo, nicméně autobusy jezdí běžně po tramvajovém pásu a na fotografiích z místa je vidět, že autobus a tramvaj se střetly čelně. Podrobné informace samozřejmě budou přicházet postupně, nehoda se stále vyšetřuje, ale už víme, že řidič autobusu byl těžce zraněn a aktuálně také již vyproštěn.

0: a předán tedy do rukou záchranářů. Tolik čerstvé zprávy přímo z místa. No a ode mě, těsně před obědem, také přání příjemného dne, pokud možno. Dneska úterý 19. května, nezapomínejte na to i nadále ladit Hit Radio, protože za chvíli jsou tady srdcovky s Jirkou. Tohle je skvělá věc. Tohle vám budeme hrát, dáme si Depešáky a Precious. A samozřejmě těch srdcovek bude ještě daleko víc. Vy můžete vytáhnout nějakou tu svoji, kterou vám určitě Jirka velmi rád zahraje. Ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí a zítra přesně v 9, to už bude středa, přátelé, budu se těšit.
1: Hit Radio. Braho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. Sci-fi piknik ve Žlutých lázních s Hit Radiem City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Je skoro půlnoc, já bych ti chtěl moc.
1: Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si. Čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hit Radiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Hit Radio.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Po nehodě autobusu s tramvají policie dopoledne uzavřela Chodovskou ulici. Podle záchranky je na místě 15 zraněných a zásah stále probíhá. Omezení se týká automobilové i tramvajové dopravy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Housebrand Cafe.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v pražské Chodovské ulici, provoz je v místě stále omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bítla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bév má na konci června skončit ve funkci. Jeho agenda se přesune z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Teď ještě pohled do regionu. Práce na přestavbě části budovy u Santošky 17 na Smíchově pro potřeby základní školy pokračují. Děti využijí nové prostory od školního roku 2026-27. Radnice Prahy 5 už myslí také na vybavení tříd. Na minulém jednání bylo uvolněno zhruba 500 000 korun na nákup 6 interaktivních tabulí.
4: Hokejový servis Hit Radio.
7: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Skórovali Matěj Blimel, Dominik Kubalík, Jakub Flek a Jiří Černoch. Národní tým si tak připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas se čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne v 16:20.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Odpoledne proměnlivé, přidat se může více mraku, teploty se budou pohybovat kolem 20 až 22 stupňů. Ojediněle slabá přehánka nebo bouřka a vítr slabý proměnlivý.

0: Je úterý, prakticky ještě celý pracovní týden je před námi. No a co si ale říkám, protože 12 hodin a začínají srdcovky a ty vám vždycky zlepší náladu. Ať už jste dneska vstávali levou nohou, anebo prostě pravou, ale máte stejně pocit, že je to den blbec, posloucháte správné Hit Radio, máme před sebou 5 fantastických hitů a navíc ještě i jako bonus srdcovka s číslem 6 na vaše přání. Začínám v 70. letech, ale v trošku 90-kovém kabátku. Mám tady nádhernou píseň, která se jmenuje Have You Ever Seen the Rain. Originál je opravdu z roku 1970. A tuhle píseň tak předělali například Bonnie M, Johnny Cash, nebo John Jett a Black Hearts, Smokey, Rod Stewart. No je jich opravdu strašně moc těch cover verzí. Ale ta nejoblíbenější, tak ta je za mě z roku 1993. Objevila se na soundtracku k filmu Philadelphia. A naspívali jí Spin Doctors. Dáme si ji právě teď, srdcovka číslo 1.
1: Hit Radio City.

0: Doctors na Hit Radio a cover verze nádherného. Je to z roku 1970. Have you ever seen the rain?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 1. Je to píseň, která se objevila ve filmu Philadelphia. Jak jsem to řekl před chviličkou, tak během toho my jsem na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 přišlo spoustu zpráv, jak ten film milujete a jak ten film vás zasáhl v těch 90. letech. A je teda pravda, že je film Philadelphia pro někoho takový jako strašák, že ano, Tom Hanks, fantastický, samozřejmě celý ten příběh jako neuvěřitelný, ale tenhle film i spoustu lidí v těch 90. vyděsil, protože najednou se tam jako odehrávaly scény, kdy prostě přišli na to, že je HIV pozitivní, že má AIDS a tak. A ty 90. pro někoho byly velmi divoký. A kdo ví, možná, že jste to tak měli i vy a říkali jste si, tyjo, ta party, jak se vlastně jako jmenoval nebo jmenovala, a proč tam ta ochrana u toho nebyla? A teď člověk najednou se jako začal koukat na sebe a říkal si, a co tady ten flíček, to znamínko jsem tady jako měl nebo měla a tak. Je opravdu spoustu příběhů od lidí, který Philadelphia, nebo ten film jako takovej, extrémně vyděsil v 90. letech. Ale vlastně možná je to i dobře. Jaký film vyděsil vás? A nebo naopak potěšil? Pojďme zavzpomínat na legendární filmy z 90. let, který máte rádi. Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát vybírám kapelu, o kterou se velmi často píšete do srdcovek na přání. A to jsou legendární Depešáci. Depeche Mode. Precious. Boží hit. Dáme si ho právě teď. Srdcovka s číslem.

0: Superhero, rok 1997. Tak přesně na tohle jsme tančili o víkendu v 90. V sobotu nebo v neděli dopoledne na dětských diskotékách.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ten největší paradox je, že se tam zpívá I need superhero lover, to znamená potřebuju nějakýho milovníka superhero, to znamená prostě asi někoho, kdo vydrží víc než 3 minuty. A my jako děti, superhero lover, jo. Zaplať pámu, že některé písničky zůstaly v angličtině a tenkrát jsme vlastně jako nevěděli, co znamenají, protože jinak je to teda bizár neuvěřitelný. Tak, a já jsem dneska otevřel v srdcovkách téma na filmy, jo. Který filmy vás nějakým způsobem vyděsily nebo vystrašily v těch 90. letech, když jste byli na střední škole, na základce. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hitrádia číslo 777-937-777. Třeba Záhada Blair Witch, za mě jednoznačně. Pro většinu lidí to byla nuda, pro mě největší noční můra a dodnes, ano, dodnes i v dospělosti se v lese ve tmě necítím dobře a raději se mu vyhnu. Zdraví Renča. Katka posílá, ahoj Jirko, tak z 90. to byl za mě ještě film Trainspotting. Drogy v reálném světě, ten byl taky dobrý a z něj mám ráda spoustu písniček, včetně Underworld Born Slippy. To je kultovka. Jako Trainspotting, jasně. Já si vzpomínám, že my jsme se na základce povinně dívali na český film Mandragora. Ten mám dodnes. Dodneška, když to jenom řeknu, tak je mi špatně od žaludku. Viděl jsem ho jenom jednou v životě. A dodnes mám před sebou, když zavřu oči, všechny ty scény, které tam jako byly. Na tom hlavním nádraží. Celkově ten příběh. To povinně si myslím, že by děti tenhle film měli vidět na základní škole nebo v prváku na střední. To je strašný úlet. No, pojďme teda změnit téma, pojďme si to zase zpříjemnit. Když už jsem natěkl ty dětské diskotéky, tak na nich se hodně hrávali taky Šmoulové. A taky Kelly Family. No a tak si dáme hit z roku 1995, který zpívá Patricia Kelly. Je to romantika, je to pomalý a je to krásný. First Time na Hit Radio.

0: rádia. A nám už zbývá jenom jedna jediná.
1: To je smutný, tak trošku. Na druhou stranu, jak se říká, nakonec to nejlepší. A to je srdcovka na vaše přání. 777-937-777 je číslo sem na WhatsApp Vitrádia. Pošlete zprávu, nebo klidně namluvte hlasovku, to už nechám na vás. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám v úterý udělá radost? Může to být český, zahraniční, nechám to na vás. Srdcovka na přání už za chvíli.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
3: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsa si vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to šestá srdcovka, srdcovka na vaše přání od Lenky pro jejího bráchu k svátku, moc hezký. Navíc mi ještě tady potom přišla jiná zpráva od Jany, která píše, tak já dneska chtěla šmoulí diskotéku, ale tohle je nářez, to je lepší než šmoulové. Tak myslím si, že tohle je asi ta recenze, na kterou AC/DC celou svoji kariéru čekali, aby je někdo pochválil a řekl jim, že jsou lepší než šmoulové. Teď to můžou zavřít. Krásný. Mimochodem, pokud chodíte na domácí zápasy českého fotbalového národního týmu, tak jste možná poznali, že tohle je melodie, do které na začátku zápasu hlásím úvodní sestavu domácích. Krásný, já mám úplně husí kůži. No, o sportu si dneska ještě budeme povídat, čeká nás ještě spousta hudby do 13. hodiny. Miley Cyrus, Hunter X, taky Mandraže, Šrouby a Matice, když to stihneme. No a ve 13. nejnovější zprávy. Díky, že posloucháte srdcovky, zítra ve 12. opět se mnou s Jirkou Pelnářem si užijeme dalších 6 legendárních hitů.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyrus krátce po obědě zpívá o konci světa. No tak, jestli bude konec světa nebo ne, tak třeba se to rozvíme ve zprávách. Uvidíme už za chviličku, nás čekají nejnovější zprávy a Lucie. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do metropole po D1 od Průhonic v kolonách až po Záběhlice. Po pojíždění jste hlásili také ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol a přerušovaná kolona se táhne Pražským okruhem od Jesenice po Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od července nebude k objednání na mamograf potřebná žádanka, vše půjde napřímo. Veškeré potřebné kroky vyřešíme v rámci screeningového centra, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci, v tomto případě tedy jednou za dva roky u žen nad 45 let.
2: Některé pojišťovny také plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Povinná polytechnická výchova a praktické činnosti se vrátí na základní školy. Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s rezortem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. První žáci na obou stupních základních škol by tyto předměty měly mít na rozvrhu od roku 2028. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné. Přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvedla to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen za mřížemi druhé hned za Maďarskem. Teď ještě pohled k nám. Před dopolední nehodě tramvaje a autobusu v Záběhlicích se zranilo 18 lidí. Počty upřesnili záchranáři. Zároveň uvedli, že evidují dvě těžká zranění a čtyři středně vážná. Zaklíněného řidiče autobusu vyprostili hasiči. Na místě teď pracují na úklidu a odtahu vozidla. Tramvajovou soupravu odtáhl dopravní podnik.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Polojasno, oblačno, k tomu ojediněle a výjimečně slabá přeháňka. Maximální odpolední teploty 20 až 22 stupňů. Foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: A my po srdcovkách pokračujeme dál. 3 minutky po 1 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, to nejlepší rádio v Česku, které vám opět nabídne 6 hitů hned po sobě. Dáme si například Ray Daltona, budou Cranberries a tuhle hodinu nám otevřou Black Eyed Peas.
0: Hit Radio City.

Ray Dalton na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska, tak máme úterý, je 19. května a dnes je Mezinárodní den účetnictví. Tak si říkám, je opravdu někdo, kdo slaví Mezinárodní den účetnictví? To nemůže udělat ani účetní, ne? Jako, jestli jste měli na škole účetnictví, možná si pamatujete taky akorát takový to má dát i dal, jo? Já jsem navíc z největšího plzeňského sídliště, tam jsme to měli ještě upgradeovaný na nedáš, dostaneš, ale jinak vlastně jako nevím. No tak po vzoru má dát i dál, tak mám vám dát dneska skvělý hudební hity, no tak vám je dám. To my na Hit Rádiu uděláme a je úplně jedno, jestli se to dneska slaví nebo ne. Takhle my to tady máme každý den, od pondělí do neděle. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, právě teď. Hezky odpoledne.

Play na Hit Radio zjete My Universe, tedy My, můj vesmír. Já si říkám, prosím vás, co to bylo za vesmír včera, ten hokej? To Švédsko, to se muselo říkat, že jsme úplně z jiný planety. To bylo neuvěřitelný. 3-0 během pár minut, jo. Já říkám, 15 minut za náma, pískej konec. Pak to teda bylo nakonec ještě dost jako zajímavý. Nakonec, pokud jste jako sledovali pozorně ten hokej, tak jste si možná všimli, že ani my, ani Švédsko nebylo z jiný planety, ale asi rozhodčí byli jako úplně z jiný planety teda. To byl úplně jiný vesmír teda. To jako doufám, že ty nasedli zpátky na tu svoji raketu a odletěli zpátky na tu planetu, ze který se tady objevili, protože to bylo neuvěřitelný. No jsem zvědavej, jak to bude vypadat zítra. Dneska máme volníčko a zítra hrajeme proti Itálii. Zápas začíná v 16:20, takže pardon, takže možná možná, že si budete muset zít půl dne volno, no, v práci. To je hrozný, co? Ten hokej. 16:20 zítra proti Itálii. Za chviličku Barbora Poláková, taky David Guetta.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vás je tam nafrněná ve 13 hodin a 35 minut. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A schválně, už jste se dívali na výhled počasí na příští týden? Viděli jste to? To je vtip? Nebo je to jako vážně? Na to, že minulý týden mrzlo a příští týden mají být třicítky. To je trošku jako zajímavý. Já jenom o tom mluvím kvůli tomu, protože léto je tady, ale nevím jak u vás, ale u nás doma nějak jako to tělo do plavek nedorazilo, na rozdíl od toho léta, takhle předčasně. Jak jste na tom vy? Makáte na svým těle do plavek, anebo vám prostě lednový předsevzetí opět nevyšlo? Takhle, pokud nevyšlo, tak na rovinu pojďme si nalít čistého vína, že za ten týden už to asi nedoženeme, tak nám tedy nezbývá nic jiného. Nech se smířit s tím, že se zase měsíc cca budeme stydět u vody a pak budeme mít zase 11 měsíců klid. No, na rozdíl od těch, co se třeba těch 11 měsíců zase trápí v tom fitku, že jo, od rána do večera. Tak co je lepší, no, co je lepší? No ne, teda je to teda neuvěřitelný, jak si z nás dělá matka příroda legraci. Každopádně je to tak, no, jako naše šance na vyrýsované tělo pekáč buchet letos doplavek, tak už je to pryč, tak si dáme i symbolický hit Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč, takový jako hezký letní hit, který má na svědomí David Guetta a Teddy Swims. Nebo možná, jak by včera řekl Robert Záruba, David Guetta a Teddy Swims.

John Legend, Olovný na Hit Rádiu ve 13 hodin 3 a 40 minut. Jak tady řešíme i to počasí a že budou teda od příštího týdne třicítky, tak mi píše Lukáš, čau, ty si tak můžeš stěžovat, tyjo, ty můžeš sedět v rádiu v tílku, asi v pohodě. Třicítky jsou pro mě peklo, už teď se potím v práci jako blázen, nevím, co tu budu dělat, když nesmím do práce v kraťasech a tričku. Zdravím! No, to je pravda, já tady můžu klidně sedět i nahatej. To je hrozná představa, co? To je možná horší než třicítky najednou. Každopádně, jo, to je pravda, samozřejmě dress code do práce to je jedna věc. Jestli máte, teď fakt třeba to tak jako může být, že máte třeba nějaký problém, na rovinu úplně takhle si to můžeme vždycky říct, tady mezi 12 a 15, jestli máte problém s nadměrným pocením, tak bacha. Jestli jíte hodně rajčata, tak to s tím může souviset, jo. Protože tvrdí se, že opravdu tím, jak člověk jako hodně jí rajské jablíčka, tak plody těchto rostlin, tak že ten pot jako podporujou a ještě navíc ho i jako zvýrazňujou. Jo. Tak možná, že

I to je třeba cesta, jak s tím bojovat. No, to je jenom takový jako tip. Za chviličku z hitů Lucie a Daniela, taky Nickelback a Rockstar. No a ve 14 hodin pravda nebo bullshit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se před druhou hodinou odpolední na Hitrádiu Lucie a Daniela a za chvilku zase Lucie a zprávy. Tak jo, samý holky tady. Co bude ve zprávách, tak to se nechte překvapit. Teď jdeme na aktuální dopravu, ta nás taky umí velmi překvapit.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Příjezd do metropole po D1 od Průhonic v kolonách až po Záběhlice. Po pojíždění jste hlásili také ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol a přerušovaná kolona se táhne Pražským okruhem od Jesenice po Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole se mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
4: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora je zhruba 3 až 4 tisíce korun. Teď se ještě podíváme k nám. Praha schválila pronájem 22 svých bytů. Některé budou sloužit pro vybrané profese, jiné pro lidi se zdravotními omezeními. Tři byty budou ve spolupráci s organizací Cestou necestou pronajaty lidem v sociální tísni. 8 bytů v různých částech metropole pak poslouží učitelům, zdravotníkům nebo zaměstnancům celní správy.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Odpoledne proměnlivé, přidat se může více mraků, teploty se budou pohybovat kolem 20 až 22 stupňů. Ojediněle slabá přehánka nebo bouřka a vítr slabý proměnlivý.
2: Jirka Pelnář. Hitradio.
0: Pohodové úterní odpoledne přeju, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Ve zprávách info o táboře, já jsem si úplně říkal, já bych tak jel na tábor, taky byste jeli. Že bychom si vzali volno v práci a jeli bychom na tábor. Na nějaký dospělácký tábor, třeba pivní tábor, nebo tábor spící, že bychom prostě jenom týden spali. Bože, to by bylo krásný. To je podnikatelský záměr, to nikdo neudělá, co? No, nevadí. Co nás čeká teď? Po 2 hodině. No, náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní průzkum už za chvíli.
2: Hit Radio City.

0: Gang na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ano, a je to tady náš oblíbený pořad, takhle po druhé hodině odpolední, co si dáváme. Mám tady další zajímavý průzkum, se kterým přišli
1: vědci.
0: No, hodně v uvozovkách, vědci. A ten průzkum zní, že 63% lidí věří AI, tedy umělé inteligenci, ve věcech zdraví stejně tak jako doktorovi. Je to pravda nebo ne? Je to možný? Takhle, pojďme si nalít čistého vína, asi to dělá každý z nás, že když nám není dobře nebo něco takového, tak prostě otevřeme AI, nevím, ChatGPT nebo něco takového, napíšeme to tam a teoreticky jako si říkáme dobrý, tak teď je mi tohle nebo tamhle to, prostě konzultujeme vlastní zdraví s umělou inteligencí. Ale věříte tomu? Řídíte se podle rad, které vám potom ta umělá inteligence dá? A nebo si to potom ještě ověřujete, že zavoláte k doktorovi? Ono je to mnohem rychlejší, že jo, než jít do čekárny, tam pak přijdete a je to vlastně úplně stejný. Ten doktor se vás taky nejdřív zeptá, co vám je. A pak vám na to něco předepíše. Ne teda, každý samozřejmě. Ale ta umělá inteligence to takhle dělá taky. Tak věříte umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Rickard na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme zjistit, jestli vědci měli pravdu, anebo ne, když tvrdí, že 63%, to je velký číslo, 63% lidí věří AI ve věcech zdraví úplně stejně tak, jako svému doktorovi. Tak co vy na to? Pojďme na hlasovky.
2: Já osobně AI využívám především v tom, když mám nějaký psychický problém, blok nebo něco, tak to zní, jako svým způsobem konzultuju a hledám způsob, jak třeba na nějakou zprávu, nějakou věc reagovat jinak, než pod vlivem a náporem emocí. Takže to je taky takový jako docela dobrý jako seberealizace, hledání nějaký lepší cesty ke komunikaci. Ale jako ohledně toho zdraví, no nevím, no. To bych asi radši zašla k tomu doktorovi.
0: Ale je zdravý a taky duševní zdraví, takže tady já bych jako řekl, že vlastně je to pravda, protože kdyby náhodou to bylo teda tak, že by tam AI něco poradila, tak správně by to tak mělo být, že pak by se to mělo konzultovat třeba s psychologem, ne? Teoreticky. Takže tohle já beru jako potvrzení, že ano. Co tady máme dál? Hele, já rozhodně ne a myslím si, že 63% je moc, takže si myslím, že to je lež. Uvidíme. Hezká zpráva, ahoj, já věřím více veterináři než mé doktorce. Zdravím všechny, Hanka. To asi nerada slyší. Každopádně, myslím si, že spousta obvodních lékařů, kdyby mohli jenom tak dávat prostě injekce proti vsteklině, takže by tam měli plný ordinace, protože to, co já vidím občas, když jedu takhle jako cestou domů za volantem, tak si říkám, tady bych nějakou fakt potřeboval. Co tady máme dál? Za zprávy. Mám tady hlasovku od Petra.
3: Zdravím, já měl inteligenci vůbec nevěřím a když je mi zle, bolí mi OK, já si radši tady jdu k svému obvodnímu lékaři, který mi poradí, než nějaká umělá inteligence, bo ona určitě lže, jakože nelže, ale není, že taková vyspěla. Díky, Petr.
0: Petře, díky taky za zprávu. Ano, to, že umělá inteligence ještě asi není tak vyspělá, na tom se určitě shodneme. A Petr teda radši jde k obvodnímu lékaři. Dobře, tak jo, co vy? 777-937-777. Máme ještě dvě, možná tři minutky na to, abyste napsali váš názor a pak zjistíme, co si o tom myslí tady u nás Česko na Hit Rádiu. Jestli mají pravdu
1: vědci,
0: kteří tvrdí, že 63% lidí v Česku tak věří umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi.

0: Na Hitrádiu na úterní odpoledne zpěvačka Sia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co, opravdu je to fakt, že 63% lidí věří umělé inteligenci v oblasti zdraví stejně tak jako svému doktoru? Na to odpovídáte na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu. Zdravím, když mám nějaký zdravotní problém, konzultuji to s umělou inteligencí a když mě uklidní, tak ji věřím. Když napíše něco špatného, tak ji nevěřím a jdu k doktorovi. Takže asi tak. Hezký den všem. Zajímavý. Taky hezká zpráva, kterou píše Martina. Ahoj, přiznám se, že teď jsem se trochu vyděsila, protože jsem si uvědomila, že někdy ano, mám malé dítě a když mu něco je, tak nevolám hned pediatričce, ale nejdřív se ptám AI a občas dělám právě to, co mi poradí. No jo, to je prostě 21. století. Co hlasovky?
2: Umělé inteligenci nevěřím, ale mám tchýni a to, že ani umělá inteligence pořádně nefungovala a ta vlastně si četla na internetu podle toho, jaký má příznaky a už si našla třeba rakovinu oka a jiné nesmysly. Takže věřím tomu, že je spousta lidí, co se najde a co věří bezmezně, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by mělo mít i zdravý selský rozum.
0: A že to vždycky ta tchýně, co? Další zpráva. Já zdravím do rádia, osobně AI využívám spíš při řešení domácích úkolů s dětmi, ale můj manžel ji ke konzultaci svého zdravotního stavu využívá hojně. Nevím, jestli jí věří víc než lékaři, ale řeší s ní spoustu i dost osobních a bizarních věcí. Jestli to opravdu někdo sleduje a čte, tak si asi musí občas klepat na čelo. Zdraví Míša. Jo, ta umělá inteligence, člověk si ji tak nějak jako dokáže svěřit víc. To je zajímavý. A důkazem jsou i zprávy, které píšete, že si s ní často povídáte o vašem psychickém stavu a že vám pomáhá s řešením depresí. To je zajímavý. Takhle, ať už jste psali, že ano nebo ne, tak já když to tady dám dohromady, tak si myslím, že
1: vědci
0: pravdu neměli. Věřím tomu, že 63% klidně může konzultovat zdravotní svůj stav s AI. To ano, a možná nás bude mnohem víc než 63%. Ale nejsem si jistý, já nevěřím tomu, že by 63% opravdu věřilo AI na stejné úrovni jako doktoru. Takže za mě dneska, věřím, že i za vás, bullshit.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: strašidlo, které sedělo u dveří, tak se jmenuje Román, jednoho spisovatele z roku 1969, konkrétně se jmenuje v angličtině Spooks a právě to je inspirace pro tuhle legendární hiphopovou formaci z 90. let, která se právě na základě tohoto románu pojmenovala Spooks. Je 14:43, tohle byl malý výlet do 90. let a my jdeme opět zpátky do současnosti. Co nás čeká? Za chvíli Imagine Dragons Follow You, od 15:00 tady naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 srdcovky a ve 14:00 odpoledne ruleta dvojsmyslů. Myslím, že se zítra zase trošku zasmějeme. Tak se na vás těším, přežijte to v práci, zítra ve 12, ahoj!
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Velké komplikace na Pražském okruhu na úrovni Jesenice. Počítejte s dlouhou kolonou. Ta se tvoří kvůli dopravní nehodě na 5. kilometru. Pokud jedete dál k letišti, počítejte s minimálně 20 minutami v aktuální koloně. Další komplikace přetrvávají a zůstávají na příjezdu D1 od Průhonic. Pokračujete v kolonách až na Záběhlice. Tady si postojíte kolem 10 minut. Silnější provoz je na Barandáku směrem do centra a také v Bělohorské a Karlovarské ulici. 10 minut hlásíte aktuálně z Bubeneckého tunelu a z oblasti kolem Troji. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražské služby úspěšně odrazily pokus o kybernetický útok. Díky dobře nastaveným bezpečnostním mechanismům a rychlé reakci se podařilo hackery včas odhalit. Na poskytované služby to vliv nemá, potvrdil mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
8: Vedení společnosti ujišťuje veřejnost, že všechny námi poskytované služby a klíčové činnosti po celou dobu fungují. Dopady tohoto pokusu o útok jsou tak z pohledu občanů nebo chodu metropole minimální.
1: Podezřením na spáchání trestného činu se pražské služby obrátily na policii. Policisté z Palmovky zadrželi muže, který v dubnu přepadl kurýra při doplňování výdejních boxů. Soud ho poslal do vazby a hrozí mu až 10 let vězení. Kurýrovi chtěl lupič ukrást peníze, ty ale neměl. Nakonec utekl jen s jedním balíkem. Nová výletní loď Svatý Václav se vydá na první plavbu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Stane se tak v sobotu 30. května. Kromě pondělků pak bude v provozu denně. Většina plaveb je v plánu mezi Brandýsem a Čelákovicemi. První víkend bude platit zvláštní jízdní řád a sleva na jízdném.
0: Hokejový servis Hit Radio.
1: Na letošní hokejový šampionát přijali sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Sázející překvapila prohra Česka ze Slovinském, ale i následná výhra Čechů nad Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu stále zůstává Kanada. Naši jsou nadále šestým možným kandidátem na vítězství v kurzu 14:1.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Odpoledne zůstane většinou jasné, polojasné, ale místy více mraků, na večer možná zataženo a k tomu ojediněle výjimečně přehánka. 20 až 22 dnešní odpolední maxima.

0: Paráda, toho se zase děje. Posloucháte Hit Radio City a vaší trojku, která vás nenechá na cestě z práce vydechnout. Je tady Káťa, Vince a taky Dominik, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: My si vydechneme, protože ty hity, co chystáme, jsou skvělý, ale taky kam budeme hrát. Dneska, a nevěděl jsem, že to existuje, Kamík.
1: Kamík, já mám kamaráda Kamela, který mu říkáme Kamík, nebo takhle, od dneška mu tak říkat budem.
0: Tady žije kamarádu 17,5 tisíce Kamíku, tak pro všechny dneska hrajeme a zdravíme.
1: Já bych chtěl pozdravit školku jednu, která tam je, protože to je nádherný. Tam je školka, která se jmenuje Hvězdička a je v ulici Písnička a tam jim prostě připadá pěkný.
2: To je krásný, tak jo, tak hrajeme pro Hvězdičku a Písničku.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Nelly Furtado, posloucháte Hit Radio City, s vámi Káťa, Vincent a Dominik. 15 hodin 9 minut. Shodněme se na jedné věci. Anděl, to je takový pražský Brno. Četli jste ten titulek, nebo viděli videa, co se tam dneska dělo, přátelé?
1: Já jsem zahlídla jenom nějaký titulek, nepouštěla jsem si nic.
2: Nějaký agresor tam lítal, ne?
0: Po Smíchově běhal pán s pistolí a střílel na lidi. Takhle, asi bychom to říkali v jiném tónu, kdyby o něco šlo. On běhal s kuličkovou pistolí, utekl mámě od nákupu. A pořád je to pán, ano.
2: Je to pán. A ona mu koupila zrovna tu kuličkovou pistoli, že si jo, tak to nebyla jeho vina, že si ji chtěl vyzkoušet.
0: Normálně s kuličkovou pistolí lidé vytáhli telefony, točili ho.
2: A nikdo nezasáh.
0: Nikdo nezasáh, klasicky.
1: To je jako nejlepší na té moderní době, že tam prostě běhá člověk dobře, ačkoliv s kuličkovkou, a ty první, co uděláš, že vytáhneš telefon a to budu mít super obsah na sítích.
2: Hele, já mám takový jako nápad, jo. Čekají nás v neděli třicítky, to víme všichni. Já bych mu dal vodní pistol. Ať běhá po Praze a stříká po lidech vodu, to by mohlo být příjemný.
1: A obecně, kdokoliv, kdo má takovouhle jako potřebu být třeba agresivnější, pojďme jim dát vodní pistole.
2: Ano, ale dával bych pozor na to slovo stříkat, ať se to nevyloží špatně, protože to na Smíchově taky bylo. No, vy se smějete, ale ta paní se moc nesmála.
1: No, tak vodní pistole. Ano.
0: Ano. Vodní pistole do rukou, vyzbrojme se, bude. Takže to třeba.
2: Do rukou a cáky cák. Ne, počkejte. Yeah.

0: These beautiful things that I've got. Na Hit Radio City Benson Boone, 15 hodin 17 minut. Chcem se o něco podělit. Respektive Káťa přišla tady s trendem, který na ní někde vyskočil a mapuje, jaký chování k ženě je základní slušnost, anebo jaký chování je už princess treatment. Jak to probíhá na těch sítích?
1: Hele, já mám ráda ty videa, kde buď ta žena toho chlapa třeba schazuje do bazénu, anebo má v ruce mé hadici a vždycky, když řekne špatně tu odpověď, tak ho postříká brutálně vodou.
2: Já mám zase rád naši techniku tady, tak musíme to vymyslet nějak jinak.
1: No, hele, stříkat vodu tady nemůžem, ale já můžu, dámy a pánové, prozradit, že kluci sami přišli s tím, že by měli způsob, jak se případně trestat, kdyby náhodou odpověděli špatně.
2: Protože nám přišla SMS-ka od Káti, kde řekla, kluci, po cestě kupte elektrický obojky na psy. Tak my jsme poslušně koupili jako ty správný psy elektrický obojky a teď začínám chápat, co tím Káťa myslela.
1: No, dámy a pánové, doporučuji nenechat si to ujít. Za malou chvíli, já jsem si tady připravila pár příkladů toho, co by mohla pro ženu udělat.
0: Různý situace.
1: Je to tak. Vás se vždycky zeptám a vy řeknete, jestli je to základní chování anebo princess treatment.
2: Domče, ty to bereš nějak moc jako submisivně, ty nás... Počkej, takže když odpovíme špatně podle tebe, ještě subjektivně, tak dostaneme elektrický šok.
1: Možná.
0: Tak to má
1: smůlu. Já ty pravidla nevymyslela.
0: Má tady dva... Ne. Má tady dva gentlemany. No přátelé, uslyšíte za chvilku, já myslím, že tohle bude chtít i videozáznam, nachystáme kamery, nachystáme elektrické obojky a za chvilku se slyšíme.
1: Počkejte.
3: Hit Radio. Nejlepší den června. Čtvrtek 4. června. Žluté lázně a City Picnic live. Xindl X.
4: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám jen do nebe, z toho něco pro sebe.
3: Hodiny.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Žádnej dešť nevoláme, tohle je jenom písnička Gary Halliwell, posloucháte Hit Radio City a vaše odpolední trojka je nastoupena. Káťa, Vince a Dominik, společně s vámi tady řešíme, jaký chování k ženě je klasická slušnost, vychování, a nebo je to princess treatment.
1: Počkej.
0: No a
2: tak. Proč seš tak v klidu, milí posluchači, vy to nevidíte, ale Káťa nám oblíkla elektrický obojky pro psy. A teď, když odpovíme špatně, tak nás prošokuje a Dominik je z toho zvláštně v klidu a z toho jsem já šokovaný.
1: No, je to tak, mám dva ovladače a pro vás mám pár otázek.
2: A nechutnej úsměv na tváři, jenom poznamenám, jo, že máš.
1: Ne, já jsem z toho nešťastná.
2: Strašně smutná.
1: Dámy a pánové, samozřejmě to točíme, budete to mít potom i s vizualizací. Pojedeme otázka po otázce.
2: Takže jeden po jednom.
1: Vždycky ano, vždycky odpovíte, jestli je to základní chování nebo princess treatment. Jsme ready?
0: Jsme.
1: Dominiku, když muž napíše po rande, jestli došla v pořádku domů.
0: Tak to je základní slušnost.
1: Výborně. Já jsem tady jenom pro chlapy.
0: Yeah.
1: Když si všimne, že má nové vlasy, nechty nebo šaty?
2: Základní nutnost.
1: Výborně. Proto,
2: ano. Ano, madam, děkuju, madam.
1: Dominiku, když si pamatuje, co ráda pije a objedná jí to bez ptání?
0: Tak to už je princess treatment.
2: To už je.
0: Není to princess. Je to slušnost.
2: To musíte vidět to video. No a ta sakra.
1: Když jí otevře dveře od auta.
2: To je základní, ale počkej, ale co když ona stojí někde u toho? U třeba jakože...
0: Cizího auta.
2: To je potom blbost. Ty musíš dát čoky tak, že jo? Proč?
1: Dobře, ještě mě nechám. Dominiku, když jí podrží kabelku zatímco si zkouší bundu?
0: Může položit někde. To je treatment.
2: To je treatment.
0: To je to?
1: Kabelka se nesmí dotknout země.
0: Tak na poličku. Ty to dělají, drží.
1: Vincente, když jí napíše, myslím na tebe během dne bez konkrétního důvodu.
2: To je hezký. A ty se ptáš mě, když já jsem jako šíleně zamilovaný do svý holky. Jo, ale třeba kdyby se zeptala na to, jestli když si objedná svoje jídlo a ona chce kousek, tak to si myslím, že je obrovský princess treatment, protože ona ho potom nikdy ten svůj kousek nedá.
0: Jo.
1: Dobře.
2: Hezky, já myslím, že dostanu šok.
1: Dominiku, když jí doprovodí domů, i když si tím zajede.
0: No.
2: Domčo.
0: To je.
2: Já vím, že
0: nechci.
2: Nechci.
0: Takže opačně než chci odpovědět, já už nechci.
2: Je to v pohodě, řekni, že to je dobrý.
0: Je to v pohodě, je to základní slušnost.
1: Dobrý. Vincente, když se jí zeptá, jestli chce jeho mikinu, když je jí zima?
2: Jako mohla si vzít bundu, ale... Počkej, já jsem chtěl doříct ještě tu větu, ty mrcho.
1: Ne, to už bylo špatně tohle. Dominiku, když jí tu mikinu rovnou dá, i když ví, že ji už nikdy neuvidí, ale venku fakt zima.
0: A proč by se rozdával, má si vzít svoji?
1: Vincente, když zruší svoje plány, protože ona měla fakt špatný den.
2: A toho mám mít i já, nebo co? Počkej.
1: Dominiku, když jí nechá poslední hranolku.
0: Já už si zvyk, nechá jí poslední hranolku? Měla si objednat vlastní hranolky. Ano. Nebolí to!
1: Ne, když aktivně plánuje společný víkend, nejen řekne mě, je to jedno?
2: No, já nesnáším, mě je to jedno. Ne, já to ustojím, nesnáším, mě je to jedno,
1: no klidně
2: mě usmáš.
1: Dámy a pánové, já myslím, že si tady ty obojky nějakou dobu necháme. Dámy, nemáte zač, kdybyste potřebovali vychovat svoje chlapy, tohle je skvělý způsob. Už budete hodný?
2: Jo, my jdeme s Dominikem na kardiologii, ale děkujeme, že jste se pobavili.
3: Dominik, Vincent, Káťa. Odpolední show Hit Radio City.

0: Alvaro Soler. To je hlas, panečku. Posloucháte Hit Radio City. Před chvílí jsme měli záškuby z elektrického proudu. Teď bude mít záškuby z další informace, kterou má pro nás Káťa. Ta nejzbytečnější zpráva dne.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Julius Caesar byl jednou unesen piráty a stěžoval si, že požadují příliš malé výkupné.
3: Ta urážka.
2: Načti.
3: I ty, Káťo.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent

0: Lost Frequencies dohrávají v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Samfeld nebo The Calling, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nehoda na Pražském okruhu stále potrápí řidiče, pokud sjedete z D1, počítejte minimálně s 25 minutami v koloně. Uvolněný byl levý a pravý jízdní pruh, tedy kolony by se měly pozvolna rozjíždět. Další komplikace, příjezd do Prahy od Nupak. Dlouhá několika kilometrová kolona se táhne po Záběhlice, tady nabíráte zpoždění minimálně půl hodiny. No a z více auty počítejte také na Pražském okruhu. Na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu nebo na Barandáku dál do Dobříšské ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Záběhlicích se dnes dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 18 lidí, záchranáři je rozvezli do nemocnic. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Praha hledá nájemce restaurace Nebo Zízek na Petříně. Má nahradit dosavadního provozovatele, kterému loni ukončila smlouvu a kvůli neochotě objekt vyklidit na něj podala žalobu na vystěhování. V objektu nesmí být non-stop bar, diskotéka, směnárna nebo prodejna zbraní či skla. Zájemci mohou nabídky podávat ještě do 17. července. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl světovou premiéru v Curychu.
4: City Extra.
6: Žluté lázně v Podolí zvou na den pro rodiny s dětmi bezpečně u vody. Velkolepou podívanou na břehu Vltavy chystají záchranáři a zástupci policie. Část programu nastíní mluvčí Hanka Týce.
7: Zájemci pak mohou také vidět práci policejního potápěče nebo si to i vyzkoušet. Otestují si trénink se služebními psy v ochranném obleku. V rámci akce budou také záchranáři ukazovat, jak pomoci sobě i kamarádovi ve vodě. Zvídaví hosté se naučí postupy správné resuscitace nebo sami na sobě vyzkouší fyzické testy policistů, které zahrnují třeba kliky, člunkový běh nebo celomotorický test.
6: Akce začne ve Žlutých lázních v sobotu v pravé poledne a vstup je zdarma. Dnešní odpoledne proměnlivé, přibývání mraků, teď později odpoledne a na večer. Do rána teploty kolem 10 stupňů, objevit se zítra už mohou první přehánky nebo bouřky, zůstane většinou pod mrakem, teploty zlehka nad 20.
4: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
8: No rozhodně je co dělat, jak jsme slyšeli. Přátelé, posloucháte Hit Radio City, s vámi Káťa, Vince a taky Dominik, všechny vás zdravíme.
9: Mě strašně mrzí, že už nemáte ty elektrické obojky.
10: Proč, sadistko?
8: Při čem bys to využívala?
9: Já? Jen tak?
8: Třeba když řeknu špatně název, tady to zrovna vím.
10: Já si vždycky zaklepu, jo, když to bude chtít. To nevidíte, já s tím klepu.
8: Přátelé, možná máme nějaký svý mouchy, ale hrajeme srdcem. Za 100 let, to je naše písnička od srdce.
4: Hit Radio City. Ano.

0: Lagerfeld, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne Praho. Máme pár minut po čtvrté hodině, když to té Praze, co se dopravy týče, tak jde, všechno funguje, jak má, tak se ministerstvo dopravy rozhodlo, že ještě posílí dopravu na vodě. Na Vltavě poplují nákladní lodě.
1: To je výborný nápad, centrem města.
2: A to chtěli ty Piráti neudělat, aby měli co loupit.
0: No.
1: To leda, ale jako pardon, jo, ale ta obří nákladní loď, která projíždí pod tím Karlovým mostem.
2: No, počkej, co pod Karlovým, ale možná by konečně zbourali ten můj dvorečák.
0: Bude padací most.
2: Já se musím omluvit do Račáku. Já toho využiju, tohohle vstupu, jestli mi to dovolíte.
1: No.
2: Já jsem dneska, vy víte, posluchači, víte, že já mám jistý problém s Dvorečákem. Jo. A dneska jsem kolem něho jel. Poprvé jsem si uvědomil, že jedu kolem Dvorečáku a řekl jsem si, Hergot, to je krásný moderní most. Hmm. Pak mi to došlo, takže se omlouvám. No.
1: Děkujeme.
0: Další mosty, jedině zvedací, možná budou i ty zvajec rekonstruovat.
1: Zbouráme to, postavíme znova. Jaká historie.
2: Pohodička.
0: Přátelé, The Calling na Hit Radio City, no a už se to blíží, další calling bude z naší strany, budou nepoužitelní.

0: poslední velký hit od Taylor Swift na Hit Radio City. Hezké odpoledne. Vaše trojka je v tom dneska s váma. Hezké úterý přejem. Káťa, Vince a Dominik. Kamarádi, prozradím vám cifru, která totálně děsí personalisty ve velkých firmách. 82% procent mladých lidí dává přednost tomu, že chce žít. Nezáleží jim na tom, jaký mají plat, prostě work-life balance. Oni nechcou čekat do důchodu na to, až si užijou ty nastřádané peníze. Radši ať beru méně, si říkají, a možná vy se v tom, přátelé, poznáváte, než abych neměl život.
1: Ale ona to dává smysl. Já jsem si totiž jako všiml toho, že když vyděláváš vlastně víc, ale seš víc času v práci, tak víc utrácíš, o hodně. Takže ve finále vlastně nevyděláváš víc, ale seš víc času v práci.
2: No tak já, kluci, zítra nepřijdu. Zítra si
0: jak
2: dám balance.
0: Jak si k tomu došla?
2: No, že si zítra dám ten life balance.
1: Jo. Ale uvědomuji si, že to znamená, že my tady budeme 7 hodin, protože dalších 3 hodiny se budeme omlouvat posluchačům za to, co jsme všechno pokazili v těch prvních 3 hodinách.
0: A my už to zažili.
2: Jo, vidíte, já nemůžu mít work-life balance.
1: Work-life.
2: A víte proč? Protože jste nepoužitelný. Ha! Ústek, zama jsem si plácla.
0: Nádherně, ale my se zúčastnit nemůžeme. My věříme, že mezi vámi je někdo ještě více nepoužitelný a napíše na 777-937-777.
2: Tenhle týden navíc velmi lákavá výhra. 4x celofestivalová VIP vstupenka na Spartafest.
1: Milí posluchači, pokud někdo právě zatroubil vedle vás v autě a vy jste neslyšeli to slovo VIP, tak tady vám ho Káťa řekne ještě jednou a ve zpomaleném záběru.
2: VIP.
1: Hustý, tak pište
2: no
1: a zahrajem si.
2: Pište 777-937-777, jsem nepoužitelný, za chvíli jdem na to.
0: Jo.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeden z nejvtipnějších zpěváků a stejně má srdce ze zlata. Louis Capaldi, posloucháte Hit Radio City.
1: Teď... Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Pavlo, máme Pavlu na drátě, ahoj.
2: Je to tak. Ahoj. Jak se máš dneska?
3: Dobře.
4: Ale to zní tak jako nějak provinile trošku, nezdá se vám?
3: Ne.
4: Pavlo, co máš za lumpárnu dneska? Ty dneska plánuješ nějakou lumpárnu, řekni nám, co plánuješ.
3: Já plánu teď upít si dobrou buchtu.
4: A s čím?
3: S tvarohem, s pudinkem.
4: Ježiš, ty jsi správná. Ty jsi normálně správná.
2: To je skvělý. No tak uvidíme ještě, jak moc jsi nepoužitelná. Před tebou 10 otázek, 10 špatných odpovědí, co nejrychleji. A ve hře jsou 4 VIP vstupenky na Spartafest. Je o co hrát?
3: Je o co hrát.
2: Tak jdem na to. Spouštím stopky právě teď.
0: Zabroukej píseň na ostří nože.
3: Ta.
2: Která česká zpěvačka je blond?
3: Lucie Bílá.
0: Jak dělá brokovnice?
2: Kdo hrál ve filmu Tři veteráni?
3: Hana Zagorová.
0: Co patří do rajské omáčky?
3: Okurka.
2: Kolik zubů má hyena?
3: Čany.
0: Jak se jmenuje státní hymna?
3: Hymna.
2: Doplň název kapely Backstreet?
3: Girls.
0: Jak dělá krocan?
3: Kikiriki.
2: Doplň text, stoupáme výš, klesáme.
3: Vzhůru.
4: Stop.
2: Hezky, pěkně.
4: Tak, přátelé. Mimochodem, líbilo se mi to, že zabroukej píseň na ostří nože a tvůj mozek slyšel Vymysli symfonii.
2: A byli bychom to ještě zítra.
4: A jak dělá brokovnice? To je, když ti vypadne z letadla.
0: Naši hokejisté si taky zapějí hymna?
4: Hymna? Dům? Můj?
2: Každopádně bylo to naprosto skvělý. Páji, myslíš si, že máš rychlejší čas než 50 vteřin?
3: Netuším.
2: Máš. 39.07.
4: No, hezky.
0: Super.
2: Hele, moc hezký, je to v takovém tom lepším průměru, takže skvělý, šance na vítězství tu určitě je. Teď jenom musíš držet pěsti sama sobě celý týden, aby tě nikdo nepředběhl.
3: Dobře, budu se snažit, aby to vyšlo.
4: Tak my ti přejeme, ať upečeš tu očividně jedovatou bábovku z toho, jak si směješ, ať ti to vyjde, Marišo.
3: Tak bude líp než tyhle odpovědi.
2: Měj se, Páji, krásně, ahoj.
4: Ahoj.
3: Pěkný den, ahoj.
0: Na času to můžeme vidět. Laďka se snižuje, zítra stejný čas, stejný místo a 4 VIP. Lupeny na Spartafest.
4: To sní dobře.
2: To je skvělý.
4: Ale lidi, fakt jako byli byste blázni, kdybyste nám zítra nenapsali. Jakože nebuďte blázni, napište nám.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Pokud se s ním jako nerozešli, nebo respektive nevyhodili ho gifkem, tak jo, je to ještě
1: to
0: dobrý.
1: To taky mohlo by, ale i ta SMSka je dost strašná.
0: A tak třeba se mu pokoušeli dovolat, on zrovna šnorchloval, co ty víš? No tak asi ne, dobře, byste to nevěděli, jak Katě se na mě podívala.
2: Ale mně se líbí, jak Vince řekl, že je to takovej rozchod, protože vlastně přes SMSku se každý z nás aspoň jednou rozešel. Neříkejte, že ne, přátelé. Co? Proč se tak koukáš, Kateřino?
1: No, protože se mi to stalo, ale bylo mi 8. Takže tam se, ale my jsme spolu prostě začali chodit se spolužákem dost jako tak srandovně, měli jsme rande, kdy jsme hodinu stáli prostě u jednoty, pak jsme se rozloučili a on jako tak co a já tak jo, tak jsme spolu začali chodit, pak jsme spolu v té třídě týden nepromluvili, tak jsem mu po týdnu napsala SMSku právě.
0: A to jsi měla kredit?
1: Jo, a já jsem mu napsala, že ahoj, mám pocit, že to mezi námi moc nefunguje, ukončíme to.
0: Se mnou se takhle horka rozešla přes papírek. SMSka ještě dobrá, to je aspoň digitální. Ale no. Mě zpěvačka Charlotte, kterou znáte, my jsme spolu chodili na základ škole, nebo respektive já jsem se jí zeptal na angličtině do you wanna walk with me? Jako doslova chceš se mnou chodit, ona mi řekla, že ano a pak mi poslala papírek, že teda ne.
1: Ach jo.
0: Co si to přeložila mezi tím?
2: Takhle přátelé, pokud máte podobné historky a týkají se prvního stupně, je to v pořádku. Vaše historky jsou až nápadně podobný mým, ale z prváku na střední. Takže dobrý.
0: Taky papírek?
3: Hit Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
4: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
3: Hodiny. A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hitrádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincent odpolední show. Jsme zpátky.

0: Mental a Ella Air posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Coldplay nebo Rehab, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Kolona od sjezdu z Pražského okruhu směrem dál do Prahy po D1. Několik dopravních nehod a komplikací. V těchto chvílích odhadujete zdržení minimálně na 45 minut až po záběhlice. Pokud můžete, úseku se ještě vyhněte, jinak trpělivost v kolonách. To platí také pro příjezd od Rudné po D5 a část okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení je také 15 až 20 minut na Štěrboholské spojce obou směrech na úrovni Štěrbohol a z více auty počítejte v centru metropole Letenský tunel a jeho okolí, platí to pro oba směry, Bubenecký tunel na Troju a plní se také Ječná směrem k IP Pavlova, Nuseláka a Vilzonova ulice. Vaše dopravní info volujte na 777 937 777.
2: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Přihlášku na střední školu se ve druhém kole zatím podalo zhruba 1500 žáků. Střední školy nabídly ve čtyřletých a kratších oborech zhruba 24 000 míst, osmiletá gymnázia 175 a šestiletá 140 volných míst. Na žádnou střední školu se v prvním kole nedostalo zhruba 13 000 uchazečů. Praha hledá podobu nové části Kodaňské ulice ve Vršovicích. Do finále mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže postoupilo 5 týmů. Nová stavba má nahradit stávající budovu bývalého Chemapolu. Na jejím místě vznikne blok s byty, obchody a školkou. Vítěze budeme znát na konci června. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou zhruba 8 miliard korun od VZP. Ta měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném, kterou podepsal prezident. Návrat divokých koní pokračuje. Transport koní Převalského do Kazachstánu v režii Zoo Praha začne už příští týden v neděli 31. května. Doplňuje mluvčí zahrady Filip Mašek.
4: Půjde o 4 hřebce tady z pražské zoologické zahrady, kteří zamíří do Zlaté stepy v Kazachstánu. Čeká je tam následně volná příroda. Letadlo se tento rok vrátí a nabere ještě 4 klisny v zoologické zahradě v Berlíně. Celkově tedy přepravíme do Zlaté stepy 8 koní.
1: Návrat divokých koní do Kazachstánu začal v roce 2024. Během dvou transportů se do Zlaté stepy podařilo dovést 14 koní. Většinou polojasná oblačná obloha, do rána se ochladí na 10 stupňů, zítra nás čeká z kraje den s proměnlivou oblačností, postupně zataženo oblačno, k tomu déšť nebo přehánky, maximální teploty kolem 21 stupňů.
2: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
5: A koničci jsou volní. Posloucháte Hit Radio City. Klisny a hřebci na stepích.
0: Tam cválaj po té stepy.
6: To je kuřák kůň.
5: My jsme takový jezdci každýho odpoledne, vaši. Ale jsme tři, jak to bylo v apokalypse?
0: Abychom nebyli jezdci apokalypse.
5: Oni byli 4, ale.
6: Ne, jich bylo 12.
5: No tak to máme čas.
6: No.
0: Nebudem se tady rozmnožovat, prosím.
2: Hit Radio City.
5: Bojujeme na klisničku.
0: Ale no tak.
5: Nic to nejá.
0: Já chci domů.

0: Hezké úterý, posloucháte Hit Radio City, tohle jste si, věřím, zpívali v autě na hlas. Coldplay od vaší trojky. Káťa, Vince a Dominik.
1: Hele, Domčo, prosím, přátelé, v neděli bude 30 stupňů. Já vím, že Dominik mi bude psát, jestli může k bazénu. Jestli máte kamarády, co mají bazén, neotravujte je. Oni se ten první letní den chtějí vykoupat sami. Ne s celou rodinkou, která přijede z Orloví.
0: No jo, ale to jste přesně vy. Vy, co máte bazén, a my, což je někde v centru, je tam vedro, tak se chceme ochladit a vy řeknete, jo, přijďte, uděláme grilovačku, vykoupete se a potom celé leto nic.
1: Já bych to uvedl na pravou míru, jo. Já nemám bazén. Maminka má bazén a já se chodím cachtat k mamince. Jo, takže já bazén nemám, Domčo, takže se zeptej maminky a ne mě.
2: No a počkej, Vincente, a tak není spíš ta otázka, jako by měla být jinak, není už na čase, aby si spořídil bazén?
1: Já nemám na bazén, zbláznila ses? Já nemám ani na ten barák, ten je taky její. Paní, děláš ve stejném rádiu.
2: Paní Veroniko, nemohla byste mu koupit bazén?
0: Ne, nemohla byste nás adoptovat všechny.
1: Ne, ona už adoptovala hodně dětí.

0: Ladíte Hit Radio City, tohle byla Poetika. Jasně, bavili jsme se o tom, že o víkendu budou třicítky, ale máme úterý, tak se uklidníme. S vámi Káťa, Vince a taky Dominik. A když se dívám na nebe, včera to vypadalo hůř jinak, ty si, Káťo, mířila na kvíz.
1: Je to tak.
0: Který byl na střeše.
1: Ano, je to tak. A měli jsme ho včera velmi pestrý, protože někdy během čtvrtého kola nám najednou nad hlavou na přístřešku přistál papoušek.
0: Co?
1: A chudák tak jako kníkal, jo, a jako by začalo se řešit, když se nemá nějaký problém, no měl, byl to ztracený papoušek, který už měl i plakáty
2: co?
1: Po městě.
2: Co? Uměl aspoň svoji adresu?
1: Ne. Byl to papoušek Žako, jmenoval se Koko, jmenuje.
2: Koko, moje Koko, no. Já mám taky Koko, no. Doma.
1: Dopadlo to dobře, majitel se našel, ale samozřejmě trvalo to nějakou dobu a my jsme ho nechtěli jako vyplašit z té střechy, no. Aby neuletěl zase někam pryč. Takže jsme stlumili můj mikrofon vlastně a já jsem pak poprosila všechny, aby jsme jako to závěrečné vyhlašování udělali potichu. Mm-hmm. Takže jsem říkala, budeme se radovat vevnitř. No a teď jsem vždycky řekla ten tým a kolik má bodů a normálně oni všichni automaticky začali dělat vlastně tleskání ve znakový řeči, což je, že jako takhle kroutíš rukama na trameny, že jo?
2: Jo, vy co nevidíte, jak to vypadá, to je, představte si, že očroubováváte dvě žárovky nad sebou.
1: Přesně tak. To bylo tak vlastně unikátní, protože už byla tma, do toho jenom ty světýlka, aha. Do toho nad náma papoušek a všichni prostě
2: dělali. To je hezký.
1: To bylo tak jako
2: no a počkej, a teda přijel pro něj majitel a on viděli se s Koko papouškem a udělali o, papoušek, o, papníček.
1: Já jsem u toho setkání nebyla, ale předpokládám, že takhle nějak to proběhlo.
2: Hrála tam šanzoniéra, ježiš, to bylo krásný.
0: Už jsem se to... Takhle nějak to bylo.
2: A Káčo, ty jsi včera teda byla černobílá. A jenom ten papoušek byl barevný. Promiň, můj mozek už to začal nějakým konstruovat.
1: Jo, no nic, tak to byl hezký příběh o papouškovi a nebuďte lhostejní ke zvířátkům a kolem sebe.
0: Může to jako i Káťa. Dobře. Tak, může to i dobře dopadnout.
1: Tak.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo. Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších pět chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City vám zpříjemňujem odpoledne. Tohle byl Avicii, vaše trojka. Káťa Vince a Dominik.
1: Přátelé, na Dominika už asi působí zase vysoký tlak, jako na mě včera.
0: Jo.
1: Já nevím, jak jste to měli vy, ale já když jsem včera odsaď odešel, tak se mnou to málem seklo. Já jsem přijel domů a tam se měl kocoura, který byl divnej. Prostě se moc nehejbal a tak se jako zvláštně klepal. Tak jsem volal na veterinu. Říkám, hele, ten kocour je divnej. A oni říkají, hej, tak, hele, tak přejďte. A mezi tím začal být divnej i pes. Začal běhat prostě po zahradě, začala být taková jako nevrla a furt utíkala dokola a štěkala víc než je zdrávo. A najednou to spadlo i na mě. Extrémní migréna, jak jsem se koukl, a extrémní propad barometrického tlaku. Přátelé,
2: blbý, no.
1: Vy jste to zaznamenali?
0: No zaznamenal, když teď to říkáš, tak si to spojuju s tím, že můj pejsek včera, a to nikdy neudělal, se dvakrát poblinkal doma. Říkal jsem si, čím to je, teď už to aspoň víme, ty zvířata se to domáknou jako první.
1: Takže pokud jste včera měli doma nějaký extempore se zvířátkama nebo s partnerem, že byl třeba víc nepříjemný než obvykle, tak mávněte nad tím možná projednou rukou, protože jo, byl prostě blbej tlak.
2: Bylo to pravděpodobně tlakem, pokud jste zrovna teda něco neprovedli, ale jinak to bylo tím tlakem.
1: Ano. A ty zvířátka radši i tak možná vemte na tu veterinu pro jistotu.
0: A pokud je ten partner nepoužitelný i dneska, tak to nebude tlakem, vykašlete se na něj.
2: Ano, to jsou vztahový rady od nás tří, výborný.
3: Dominik, Vincent, Káťa. Odpolední show Hit Radio City.

0: Minuty utíkají, za chvilku je tady 6. hodina. Tohle byla Pink na Hit Radio City. Jsme tady ještě v tom s váma, Káťa, Vince a Dominik. Co jsme se dneska dozvěděli? No, že Smíchov, respektive Anděl, je takový pražský Brno. Dějou se tam neskutečné věci, jako dneska ten pán s kuličkovou pistolí. Ještě se nikomu nic nestalo. Všichni to poctivě natočili a reagovali jako ochranka Václava Klauze.
1: Takže nějak.
0: Nějak.
1: Výborně. Co, Vincente, co ty se dneska naučil? Ty máš většinou nějaký prozření velký.
2: Ano, jasně, velké prozření. Když chcete se zeptat nějaký holky, jestli s váma chce chodit, zkuste to v jiném jazyce, protože existuje možnost,

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony nepolevují od Průhonic na D1, také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a na úrovni Jesenice směrem k letišti. Samotné centrum metropole i tady ještě počítejte se silným provozem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.
3: Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na 4 ministerstva. Uvedli to ve společném prohlášení. Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce se obávají, že krok zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. O změně dnes rozhodl kabinet. Podle premiéra Babiše tak mimo jiné splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahájila kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl dnes světovou premiéru v Curychu. Naši hokejisté měli dnes na hokejovém šampionátu volný den. Důležitá je tedy regenerace a dobrá strava, jak potvrdil mluvčí národního týmu Marek Němčík.
3: Ve dní, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují odpočinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
2: Dobrovolné přípravy se dnes zúčastnilo 22 hráčů. Zítra odpoledne čeká náš národák na šampionátu Itálie.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V průběhu večera a noci většinou polojasno, oblačno, ranní teploty 10 až 5 stupňů, místy se mohou tvořit mlhy. No a zítra většinou proměnlivá oblačnost, pod mrakem zataženo přehánky nebo bouřky a maxima 18 až 24 stupňů.
4: Na hodinách 18. znamená to, že startujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Narodil se v jižní Itálii, ale zná ho celý svět. Giorgio Moroder teď hrál na Hit Radio. Reach Out, to byla záležitost, která nám odstartovala dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Připravená třeba partička Ford Cos, Ain't No Sunshine, to vám hrá.

0: stálice českých festivalů, taky stálice našeho hudebního playlistu Anaka. Zavírám oči, další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku z dalších hitů, třeba 24/7, ti nás vrátí zpátky na taneční parket. Připomeneme její hit Is It Love a taky Alphaville Forever Young. I to je záležitost, kterou jsme pro vás pro ten úterní večer nachystali. Teď si pojďme připomenout, jak se dnes stávalo se snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

takhle na pohodu si hrajeme v úterý 19. května v 18 hodin a 34 minut. Everything Changes, to je hit, za kterým stojí Take That. Britská parta, kde mimochodem svou kariéru začínal Robbie Williams, nejprve jako tanečník, pak se ale ukázal jeho pěvecký talent. No a původně čtyřčlenná parta toho přijala mezi sebe jako pátého zpěváka. Mnoho let tam Robbie Williams působil, potom odešel na solovou dráhu, ale občas se k Tejdet vrací na nějaké to hostování. Takže dodnes vlastně je šance vidět a slyšet Tejdet i s Robbiem Williamsem za mikrofonem. Každopádně v době, kdy vyšla deska Everything Changes, to bylo rok 1993, tak tam Robbie Williams aktivně působil. Gary Barlow byl tehdy tím hlavním hlasem, Robbie Williams zejména back vokalistou, ale občas se u některých písní taky dokázal solově projevit. Jana Kirchner, to je další velké jméno nachystané v našem playlistu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je písnička V cudzom městě, která teď letí mezi vás. Tak hezký poslech.

0: Buckfist, tak to byla záležitost, kterou jsme si připomněli právě teď. Making Your Mind Up, záležitost, která nám hrála na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Koukám, co tady pro vás máme nachystané do příštích minut. Je rozhodně na co se těšit. Jimmy Somerville, Heartbeat, taky česká skupina Shalom, Otázky, anebo tahle parta. Rok 1997, album Cowboy, no a na něm píseň Don't Say Your Love Is Killing Me. Už víte, o kom je řeč? No jasně, a určitě jste to poznali i podle toho zpěvu. Tohle jsou totiž nezaměnitelný Erasure. I ti dostanou na Hit Radio prostor do konce hodiny.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, ještě 2 hodiny pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezké úterý přeju.

John Bon Jovi se svou kapelou, jednoduše nazvanou Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tohle je věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. 7:30 po 19. vám přejeme hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My teď vyrazíme na sever, do Švédska. Zdravíme pochopitelně švédskou reprezentaci, kterou jsme včera dokázali porazit v hokeji. To jsme si nemohli odpustit. A je to skvělý výkon mimochodem českých hokejistů, který nám včera předvedli. Bylo to napínavé do posledních momentů, tak doufejme, že už nastoupili na tu správnou vlnu a budeme se v tom tempu dál držet. Každopádně pokud se jedná o muziku, tak skutečně teď vyrazíme do Švédska za partičkou 18s. To je skupinka, která coverovala písničky a dokonce si vzala na paškál celé jedno album ABBY. Vybrala možná ty nejznámější písně a mezi nimi taky Gimme, Gimme, Gimme. Tak si to pojďme hrát.

tahle písnička vás v klidu určitě nenechala. Doslova s ní srší energie. Stacy Orico, Stuck. To jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Nabídneme taky hymnu 80-kového synthpopu. Tohle je rok 1984. Partička, která si říkala Ultravox, ve své nejlepší sestavě připravila písničku Dancing with Tears in My Eyes. Objevila se tehdy na desce Lament. Taky na ní budeme vzpomínat už za chvíli.

Na roku 1996 tohle bylo Mr. President Coco Jumbo, jeden z vůbec největších eurodancových hitů devadesátek. Nachystaná zpěvačka Dido, od ní teď velká pohodička, abychom si trošku odpočinuli od toho hudebního nářezu. Tohle je písnička White Flag, kterou posíláme mezi vás. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší minulosti.

Centerfold, to byla další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Vám hrajeme až do 21. večerní. No a nachystali jsme pro vás taky tenhle hudební poklad. Tohle jsou Journey, určitě jste dobře poznali hitovky Don't Stop Believin'. I takové budou příští minuty na Hit Radio, k tomu přidáme třeba East 17 nebo partičku ATB.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu odstartuje Janek Ledecký. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Chuck Khan, I feel for you. Takhle zní úterý na Hitrádiu. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po rané milénium. Dalším pánem na holení bude Enrique Iglesias, zajímavá postava. Pochází totiž z hudební rodiny, jeho otec Julio Iglesias byl ve své době uznávaný hudebník. A když se mladý Enrique rozhodl, že půjde ve šlépějích svého otce, několik prvních let vystupoval pod změněným jménem. Byla to taková pojistka pro případ, že by mu to nešlo, tak aby to nějak neohrozilo kariéru jeho otce. Nakonec se ale ukázalo, že má talent. Takže odhalil svou pravou identitu a pokračoval dále pod civilním jménem, pod kterým vydal nespočet globálních hitů. Jeden důkaz za všechny, písnička Hero. Na Hit Rádiu ji hrajeme právě teď. Let me be your hero. Would you

Brian Adams, jeho hit Cloud Number 9 jsme připomínali právě teď. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. Man, I feel like a woman. Tenhle hlas nepatří nikomu jinému než Shania Twain, dáma, která stojí za tímhle fantastickým hitem. Hudební návrat do roku 1999, na samotném konci 90. Shania přispěchala s písničkou Man, I feel like a woman. Zajímavostí je, že písničku produkoval stejný člověk, který má na triku třeba několik hitů AC/DC nebo Def Leppard. Shodou okolností její manžel. I takové budou příští minuty na Hit Rádiu.

Tohle je populární dvojice, Prince Ital Joe a Marky Mark, tentokrát v hitovce Life in the Streets. Takhle zněl originál. Písnička Life in the Streets se dočkala celé řady více, méně úspěšných cover verzí. My jsme si ale dali tu původní skladbu z roku 1994. Zvukově trošku připomínala třeba Eru Snap, Culture Beat nebo Doktora Albana. V playlistu máme jedno hvězdné jméno za druhým, za chvíli Bad Boys Blue, teď ale něco z toho domácího rybníčku. Helena Zeťová, autorka řady hitů, mimochodem taky písničky Impossible.

Ale slibovaná muzika na Hitrádiu se teď blízkli Bad Boys Blues hitem You're a Woman. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic. Ještě do konce hodiny vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Připravená taky Shakira. Ta si teď mimochodem přijde na slušný balík peněz. Španělský stát se s ní soudil o daně. Teď musí Shakire zaplatit 60 milionů eur. Vy nám za ní nemusíte platit vůbec nic, my vám ji prostě zahrajeme. Už je za chvíli od ní The One a přidáme třeba i Words Apart s hitem Everlasting Love.

Tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže náš playlist budete režírovat vy. Teď ale mějte super úterní večer, třeba s Kelly Clarkson nebo skupinou Jelen. Hrát budou už za chvíli.

0: Radio City.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.